0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Instagram,
0: YouTube,
6: TikTok,
0: co je zrovna teď in Fajn Radio.
6: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme Fajn.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se. Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in Fajn Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn? Fajn.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
3: Right, babe.
0: Fine.

Tak je to paráda, jo, je to můj první zápas proti takovýmu klubu, to je sen si myslím každýho a nádhera je, že jsme dokázali dobovat aspoň ten bod a hrál jsem jí z prvé a říkám, spojil jsem jí se nám, jsem to každým velký pocit.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in.
2: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Radio CZ.

0: skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
0: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.

0: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe ji proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival Brunch pro skvělý víkend. Parzival Restaurant.cz.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů

0: Radio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio. CZ.
2: Are you ready? This is Bruno Mars.
3: I'm Lil Peepy. It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fine.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a

0: si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
1: Na grill máme masíčko, nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
2: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
3: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
2: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hits.
8: Right, babe.

0: Možná jste se ptali, proč tady zní bet na Hot News a neříká vám někdo Hot News. Možná jste se ptali, proč je 6. hodina a nikdo nemluví do rádia. Já se vám přiznám, krásný dobrý ráno všem, já jsem zaspala. A jak jsem zaspala? Jednoduše. Prostě můj budík se rozhodl, že nebude vydávat zvuky a tak jenom jakoby byl asi hodinu a půl a pak jsem se probudila. Takže se všem omlouvám, jsem tady dneska pozdě, ale hele, je středa, já doufám, že mi to prominete, já vám to vynahradím. Mám pro vás naprosto skvělý playlist, před náma Bruno Mars, I Just Might, no a protože jsme přišli o ty hotňůzky, tak si je s tou Míšou dáme. Krásný dobrý ráno, pokud jste třeba taky zaspali, hele, nic se neděje, svět se neboří, 12 minut tak po 6, pojďme si dát něco dobrýho, pojďme se podívat na to, co se děje ve světě a pak Bruno Mars. Morning Boost s Bendy.
1: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
2: Petice za zavedení menstruačního volna v Česku už získala přes 26 tisíc podpisů. Její iniciátoři zdůrazňují, že by se to týkalo pouze žen, kterým menstruace způsobuje výrazný zdravotní komplikace. V Praze je až moc reklam. Nový průzkum ukázal, že názory Pražanů se výrazně liší. Zatímco část obyvatel považuje reklamní plochy za rušivý prvek, jiní je vnímají jako běžnou součást města. Největší kritiku ale dlouhodobě schytávají billboardy a další velkoformátové venkovní reklamy. Shakira si připsala už čtvrtou účast na mistrovství světa. Díky vystoupení na zahajovacím ceremoniálu překonala i svého bývalého partnera, který se účastnil pouze 3 šampionátů. Fajn.

0: Rita Ora, její Your Song, srdeční ráno, krásný dobrý ráno, všem dáváte si Morning Woos dneska speciálně s Wendy. A já už jsem se vám pár minut zpátky přiznala, že jsem jednoduše dneska zaspala, nezvonil mi budík. A tak jsem se vlastně chtěla zeptat, jaký máte ráno vy? Máte ho alespoň o něco lepší? Pojďte napsat 724634634. Pojďte se podělit. 724634634, samozřejmě. Já jsem teďka jenom zase zamyslela, jestli jsem řekla správně to číslo. Samozřejmě já se ještě částečně probouzím, ale alespoň to máme zajímavější, hele. Někdy se prostě něco stát takhle musí. Takže ještě jednou, jaký máte ráno? Máte ho alespoň o něco lepší? Vstalo se vám líp, nebo třeba jste nemohli spát, nebo dneska děti vstali sami od sebe? Klidně pište. No a do té doby třeba tohle. Purple Disco Machine, jejich Wonderful Life, taky bude Another 24 Ultra, jejich Talk to You. A možná se objeví nějaká Edison Ray. Tak jo, pište, jak se máte. No a my pokračujeme tohleto za malý okamžik. Morning Boost.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Tahické léto v Aquapals Praha už je tady.
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapals Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
9: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
10: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
11: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
12: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

Edna Ray, její Diet Pepsi. Středeční ráno, 33 minut po 6. hodině. A možná jste to neslyšeli, já se přiznám ještě jednou, abyste pochopili, proč řešíme to, jak se dneska máme všichni. Já jsem zaspala, jo, přišla jsem do rádia asi o 10 minut později. A ono se to jako nezdá, řeknete si, jo, 10 minut, ale ono v tom rádiu je to docela jako... Je to, no. Takže jsem se rozhodně teda ptala, jak se máte vy, jestli aspoň máte lepší ráno nebo já, tak se pojďme podívat na to, co píšete. Píše třeba Denča. Ahoj Wendy, docela dobře si to vystihla. Dcera třetí třída má posledních pár dní ve škole a dneska vstala sama od sebe a dokonce si sama nachystala svačinu. Připadala jsem si, že s ním pá Denča. No vidíš, za to taky se dějí. OK, to je moc hezký, to si myslím, že je hodně dobrý ráno. Taky tady někdo píše, ahoj Wendy, už jsem si myslel, že tě neuslyšíme a málem jsem usnul. Dobré ránko, Karel z Ústí. Dobré ránko, i to peká, jo, i do Ústí, i všem ostatním, co posloucháte. Taky je tady zpráva od Radka. A ráno dneska v klidu, ale věřím tomu, že až sednu do auta a budu muset projet Prahou, tak žádná sláva. Tomu rozumím. Ranní doprava je vždycky to, čemu bychom se nejradši vyhli. Kdybychom se mohli teleportovat, rozhodně to uděláme. No nic, hele, tak alespoň pro to lepší ráno, než vůbec budeme muset do té kolony, nebo budeme muset dojet do té práce, nebo možná už jsme v té práci. Tak mám pro vás naprosto skvělý věci. Rihanna na featu Calvin Harris, její We Found Love, to tady bude. A nebo teď už Alex Warren, jeho jedna z nejnovějších písniček Fever Dream. Tak jo.

0: 6 hodin ráno, k tomu 40 minut středeční ráno, ještě jednou morning už pod našem respektive startu, téměř druhá hodinka se nám blíží. No a v tuto chvíli je vlastně celý playlist na vás, jo, je to na vás, já to nechávám vám, takže 724-634-634, pojďte si napsat, co byste chtěli takhle po ránu zahrát, co by vám udělalo radost, co by vám zvedlo náladu, napište jméno interpreta, název songu a klidně třeba komu to věnujete, nebo odkud jste, napište svoje jméno, ať víme, komu to můžeme věnovat i my, takže ještě jednou, co byste chtěli zahrát, 724-634-634, pokud to bude v systému a v mých silách, rozhodně vám to tam dám, bude to taková desetiminutovka pro vás, no a pak už ta druhá hodinka a do té doby, než se tak stane, než napíšete třeba tohle. Haven, Caitlin, Aragon, jejich I Run. A ještě jednou, vypište, co byste chtěli slyšet, já vám to tam za malý okamžik dám. Morning Boost.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
4: děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
12: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
13: Taky nechcete končit léto větou?
14: To zase nějak uteklo, viď?
13: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
15: Mami, ten Superland byl boží.
16: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
17: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
18: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
19: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
3: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
19: Romantika.
3: Sportáky.
19: Zábava pro děti a mnohem víc.
3: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
5: Firma na zážitky. CZ.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
18: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.

0: Za 10 minut, tak 7 hodina raní, posloucháte Morning Boost na Fajnu. No a vy jste si psali o to, co byste chtěli hrát. Třeba jako teďka Kellyn, Hannah Montana, tak o to se napsala Míša z Pardubic. Tak bylo to tady, co nás čeká ještě dál. Je třeba takový Pitbull, o kterýho si napsal David Čauko. Tohle to ráno bych chtělo něco živějšího, takže Pitbull Time of Our Lives. Máš to tam mít. Tak je tady zpráva Lil Nas X Star Walking, prosím, ne, včera večer jsem hrál do noci lolko, tak mám na to takovou chuť. Pokud byste nevěděli, právě písnička Star Walking je právě Athena. Je to hymna League of Legends, takže rozhodně si to dáme do konce hodinky, tyhle ty dvě pecky a pak odpálíme tu druhou.
1: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
8: To je boží kuchyň.
9: A jak je praktická.
10: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
8: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
9: Je skvělá. Vyťardo.
10: www.jninteriér.cz.
11: Využijte váš prostor.
12: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
13: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
14: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
15: Jsme online. Jsme na DAB+.
16: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
17: AI se stále výrazněji prosazuje v českých firmách. E-shop Mironet díky

další rozvoj zvládnout se současným týmem zaměstnanců. V Jižní Koreji roste popularita netradičních aplikací, které uživatelům nabízejí jednoduchý virtuální zážitek bez skutečného výsledku. Lidi si v nich mohou třeba objednat jídlo nebo nakoupit, aniž by za cokoliv zaplatili. Podle odborníků jde o reakci na stres a tlak každodenního života. Olivia Rodrigo

0: podporu charitativních organizací.
1: Nehoda aktuálně v ulici Tyršova v obci Trmice, okres Uští nad Labem. Srazili se tady osobní auto a cyklista. Pozor, lidé se tu pohybují na vozovce. Na místě zasahují záchranné složky. Projet se dá, buďte ale opatrní. Nehoda dvou osobáku aktuálně v Praze, a to v ulici Náchodská. Hlášená je i překážka na vozovce. Nehoda částečně blokuje provoz, takže pokud máte možnost nebo pospícháte dneska, ulici se raději vyhněte. A nehoda osobáku a motorky na silnici 327 u obce Zachrašťany, okres Hradec Králové. I tady je hlášená možná překážka na vzorce, projet se však dá.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu.

krásný dobrý ráno, 2 minutky takhle po 7 hodině, posloucháte Fine Morning Boost na svém startu, respektive jeho druhá hodinka. Řekneme si spoustu skvělých věcí. Hele, já mám na vás dotaz a budu vás potřebovat. V následujících 20 minutách bych potřebovala pomoc, protože chci něco koupit do bytu a nevím, jestli to má smysl. Takže rozhodně poslouchejte. Do té doby Robin Schulz, Sigala, Zoe Weiss, AM 2 PM, nebo teď už Clean Bandit, Zara Larsson, jejich symfony. Morning Boost,

Rachel Segal al seu BBC AM to PM. Dáváte si morning boost tady na Fajnu 8 minutek po 7 hodině raní. No a možná jste to četli, možná jste to nečetli, ale vláda chce zakázat prodej energiťáků, respektive energických nápojů, respektive to chce právě zakázat dětem do 16 let. Já musím říct, že za sebe souhlasím. Jako, já když kolikrát vidím a pamatuju si, jak jsme si kupovali energy drinky my, tak si říkám, že to bylo fakt jako otřesný. Takže já rozhodně souhlasím. Možná teďka poslouchá někdo, kdo s tím nesouhlasí. Klidně napište, proč s tím nesouhlasí. To mě docela zajímá. 724634634. Nicméně, jediný, co mě na tom asi trápí, je to, že já, i když jdu teď do obchodu, mě už je 8, jenom abyste to věděli, mě už je 18, 7 let, jo? Je mi 25. A teď, když jdu do obchodu, chci koupit třeba nějaký drink, tak se mě vždycky zeptej na občanku. Mě to bez občanky prostě neprodají. A úplně si jako vlastně říkám, že si pamatuju 3 roky zpátky, když jsem byla v Anglii, kde je tohleto už jako zavedený, že si vlastně můžete energy drink koupit jedině na občanku, pokud je vám nad 16 let, a i tam po mně chtěli občanku, takže já i teď, když půjdu obyčejně do obchodu nebo budu mít dlouhý den a budu potřebovat něco, co mě udrží na chviličku ještě při životě, tak budu muset nosit občanku i tam, no a to mě asi úplně úplně nebaví. No nic, tak jenom taková rychlo zpráva. Možná s tím souhlasíte, možná ne, to už je na vás. Klidně napište váš názor. No a do té doby my pokračujeme. Bebe Rexha, Faithless, New Religion nebo Ray, Where is my husband? No a za chvilku už vás opravdu budu potřebovat, protože to, co chci koupit do bytu, se neobejde bez vaší konzultace.

Přesně tohle to po ránu je něco, co jsme potřebovali. Jessie J, její domino, středeční ráno, 20 minut po 7 hodině. Lidi, já vás potřebuju. Potřebuju vaše názory, protože já s tím letím nemám vůbec zkušenost. Já věřím, že někdo momentálně, kdo poslouchá, rozhodně ano. Takhle, jsou brutální vedra, jo. Jako fakt je to nepříjemný. A já už delší dobu přemýšlím nad tím, že bych si koupila klimatizaci. Bohužel, protože jsem jakoby v podnájmu, tak si nemůžu koupit tu klimatizaci, kterou vám nainstalují na zeď. A zbývá mi jenom taková ta, kterou položíte někam a vyhodíte hadičku z okna, jo. Mě zajímá, jestli si někdo máte zkušenosti, jestli jste si tohleto někdy koupili a jestli je to vlastně dobrý, jestli to doopravdy pomáhá, nebo je to jenom vlastně jako na efekt. 724-634-634, pokud vám to pomáhá, napište klidně i jakou značku máte, pojďme si klidně takhle dopomoc, třeba ještě někdo momentálně přemýšlí nad tím, že v tomhle tom počasí koupí klimatizaci. No, jsem zvědavá. 724-634-634. Má to vůbec cenu? Má to na ty dva měsíce cenu? Jestli, já nevím, je to třeba drahý? Máte pocit, že vám to zasáhlo do peněz, když jste to pouštěli na denní bázi? To všechno potřebuju vědět. Pojďte psát vaše zkušenosti. Ještě jednou. 724-634-634. No a do té doby třeba tohle.

0: Bylo to za malý okamžik, taky Chemical Brothers, jejich go-to tady rozhodně bude. No a vypište, protože já nad tím fakt přemýšlím. A fakt nad tím přemýšlím už třeba asi půl měsíce, tak mě zajímá váš názor. Morning Boost.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes, sir!
2: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
8: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
11: Právě dozrál česnek, co má říct.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Dáš se praku, kterou cestou se dá.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

Brothers, jejich Go, to je něco, co nám dohrálo tady po ránu na Fajnu. 7:30, 3 minutky po 7:30. No a my řešíme, protože takhle, já bych potřebovala do bytu možná koupit klimatizaci. Nebo respektive o tom přemýšlím a ptala jsem se vás, jaký jsou vaše názory, jaký jsou vaše zkušenosti, protože jako místo na 2 měsíce v roce, možná 3, jestli to jako dává za vás smysl, tak se rozhodně pojďme podívat na zprávy. Většina z vás píše, že je to naprosto skvělý. Jako klimatizace je fakt něco, co byste si neodpustili. Dokonce tady někdo napsal, ahoj, za mě určitě koupit mobilní klimatizaci. Myslela jsem si, že to nemá cenu na pár týdnů v roce, ale má. Sice hučí, ale v bytě je 23 stupňů. Na to hučení si tady stěžujete hodně často, že je to vlastně takový jako nepříjemný, ale já třeba, mě ten hluk nevadí. Já jsem jako schopná ho tak nějak jako odignorovat, takže to je něco, co mi vůbec nevadí. A klidně, když mi doporučujete, že to třeba máte a funguje to, napište mi i, jakou máte klimatizaci. To by mě zajímalo. Ráda bych totiž koupila něco, na co je dobrá recenze, klidně od vás. Pak je tady místo klimatizace. Mi strašně moc z vás taky doporučuje doma ochlazovač vzduchu. To znamená, že prostě jenom nasypu vodu s ledem do nějakého foukátka, no a ono to potom jako fouká studený vzduch. Dokonce se je schopný to vychladit místnost za hodinu až o 3 stupně, což si myslím, že ze 30 stupňů jít na 27 je docela dobrý deal. Jediný, co mě ale zajímá, je, jak často tu vodu jako musíte měnit a jak často musíte mít jako vychlazený led, že jo? To už je takový jako otravnější. Zase je fakt, že tam není ta hadička, pokud máme takovou tu klimatizaci, kterou musíte vyvést ven. No, tak přemýšlím. Pak je tady teda ještě zpráva, taková jako rada, že máme zatahovat žaluzie, snažit se nepropouštět světlo, mít jako záclony k tomu určený. No, my to jako máme. My prostě jenom máme jako situovaný byt na špatnou stranu a pořád tam paří sluko, že my se můžeme snažit o cokoliv, ale úplně nám to nepomáhá. OK, hele, všechny vaše zprávy pročítám. Díky moc za to. Klidně pošlete teda, jaký ty klimatizace máte. Dokonce mi někdo psal, čau Wendy, doufám, že to potom dáš na Instagram, jakou si koupila, koupím si to taky, nebojte se. Pokud si něco koupím, rozhodně to tam bude, rozhodně vám to ráda doporučím a já jsem ráda za vaše doporučení. Díky moc za zprávy. No a my pokračujeme. Charlie XCX, Rina Savayama, Back for you.

0: der Hit. Fein.
1: Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: Daxos, Barbra Streisandová. Písnička, která dohrála 20 minutek do 8 hodiny, díky moc. Já si stále pročítám vaše zprávy ohledně klimatizací, je to naprosto skvělý. Rozhodně se o vaše názory podělím i na Instagramu, takže pokud mě sledujete, Vendavv, všechno vám to tam hodím. No a do té doby, třeba tohle. Před námi Viktorkal, Juli Koli, dva Red Bulli. Nechci přemýšlet nad tím, co dělá. Zní to naprosto skvěle. Tato ta dvojka, to je něco, co jsme potřebovali a nevěděli jsme o tom. No a nebo třeba tohle. One Republic, Need Your Love. Někdy je prostě potřeba zpomalit. Díky moc ještě jednou za vaše zprávy, jste fakt neskutečný, to, co všechno mi posíláte, je fakt bomba. Díky za vaše rady. No a pokračujeme tyhle ty pecky za malý okamžik tady v Éteru Fajnu. Morning Boost.
2: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Klikni!
4: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
3: Co to je?
4: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
3: Ideální na léto s kámošema.
4: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
3: Tak to beru.
4: Když hry, tak Mironet.
5: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude je fajn.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
10: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
1: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chléba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
0: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
2: Music. Fajn. Jsem se zpátky k nám a cestou pojď

0: má hodina. A hele, pokud jste z Plzně nebo z Prahy, nebo jste kousek od Plzně nebo od Prahy a máte chvilku čas, tak mám pro vás na zítra a na pozítří program. Bude totiž jezdit takový jakoby Music Revan, my tam budeme taky a bude tam hlavně naše Next Generation. Kdo jsou Next Generation? To jsou noví interpreti, který my tady na Fine Radio hrajeme, dáváme jim dokonce i prostor od pondělí do čtvrtka, každou hodinu od 8 můžou vysílat, můžou pouštět svoje tracky a tyhle ty lidi bychom vám rádi představili. Bude to takový jako open live koncert, open air live koncert, kam se můžete přijít podívat, nic platit nemusíte, je to bezplatný a můžete podpořit začínající umělce. Kdo se objeví v Plzni? Už zítra 25.6. od 6 do 8 je třeba Saranov. Krátkovlasá krásná blondýnka. Co je ale ještě krásnější je její hlas. Tohle je jeden z jejich tracků, který tam rozhodně zazní. Takže pokud vás to baví, neváhejte a běžte. No a další interpretka, která tam rozhodně bude, je třeba Rugail. 17-letá zpěvačka Wishful Thinker, to je to, o čem zpívá. Takže kdybyste chtěli v Plzni zítra od 6 do 8, je to na plzeňské náplavce pod kavárnou Šálek a Špun. Tyhle ty dvě interpretky budou i v Praze 26. den na to od 6 do 8, úplně stejný, bude to na Radlický kulturní sportovně Praha 5 Smíchov, kdo by nevěděl. No a o Praze se ještě obohatíte o jednoho interpreta. Možná jste ho už někde viděli. Možná jste ho už slyšeli. Je to Vojta Linhart. Jeho Lení momentálně hraje. Tak tyhle ty pesky budete moc slyšet právě díky Music Vanu, takže rozhodně běžte, zajděte si, bude to taková pohodička. My tam budeme taky jako Fine Radio, takže se tam můžeme třeba potkat. Všechno je to zadarmo, je to open air for free. A jestli nemáte co dělat, rozhodně běžte. Tak jo, to je jenom takový moje menší doporučení a my pokračujeme.
1: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fine.

0: Není!
1: Co frčí tohle léto?
0: Ravensburger kanetní hry! Minimum pravidel, maximum zábavy!
1: Ideální na prázdniny!
0: Doma, venku, na dovče!
1: Beru!
0: Když hry, tak Mironet!
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Jupí sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
3: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
9: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
10: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
11: Dneška jasno až polojasno, no a nejvyšší denní teploty 28 až 33 stupňů Celsia, no a na horách kolem 23 stupňů.
9: Fajn. Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
11: Od července se sníží minimální zálohy na sociální pojištění pro OSVČ. Nižší částku budou platit i lidi v prvním pásmu paušální daně. Pozor ale na přeplatky za první polovinu roku, ty se nevrátí automaticky. Živnostníci si o ně musí požádat, zatímco paušálisté si je mohou odečíst už z červencové platby. Neobvyklý zásah řešili policisté na Prachaticku. Kolem jdoucí upozornili na odstavený auto, před kterým šlehaly plameny a svítil nápis Rest in Peace, což vyvolalo obavy z tragické události. Na místě se ale žádný zločin ani nehoda nestaly. Podle zjištění šlo o součást zvláštního osobního rituálu. Adam Sandler překvapil svou manželku Jackie originálním gestem k 23. výročí svatby. Nad jejich domem nechal přiletět letadlo s nápisem připomínajícím jejich společný roky.

a poslední hodinka Morning Boostu je na svém startu. Krásný dobrý ráno všem, 8:02, středa 24. června. To znamená, že polovinu týdne už máme téměř za sebou, takže za chvilku bude čtvrtek, to je takový malý pátek, už bude pátek a pak bude víkend. A to si myslím, že je takový pozitivum pro dnešní den. Pokračujeme ve skvělým playlistu Kato John Turn the Lights Off, to tady bude, nebo teď už Michael Jackson, jeho Beat It. Morning Boost.

Gatto, John, turn the light off. Devět minut po 8 hodině, středa 24. června, no a 27. června, což je v sobotu za pár dní, bude Bloodfest. Věřím tomu, že se spoustu z vás těší. Mě vlastně úplně jako zaujalo to, že Youngblood momentálně už nedělá jako koncerty, ale dělá právě tyhle ty festivaly. A hledala jsem jako proč, tak jenom proto, abyste věděli, proč je Bloodfest a není to prostě v obyčejný turné s koncertama, s koncerty, se tohle jsem chtěla říct. Tak je to hlavně z toho důvodu, že Youngblood už má pocit, že všechny ty koncerty jsou strašně drahý, že ta hudba už je jenom prostě pro bohatý lidi a proto dělá prostě festiáky, na který můžete přijet, můžete tam stanovat a je to o něco levnější, než byste zaplatili za nějaký lístek na koncert. Tak z tohohle toho důvodu je to vlastně hezký, říká tady přesně, že chtěl vytvořit festival, který si budou moct dovolit obyčejní lidé, jako jsme my. Mně to přijde vlastně fajn a hlavně, co mi přijde fajn, je to, že pokud máte lístek na Bloodfest a jedete tam v sobotu, tak uslyšíte i Pam Rabbit, což je naprosto skvělý a to se prostě vyplatí. Strašně velký line-up, skvělý interpreti, závidím vám to, tak jenom takový jako, já tam třeba nebudu, proto vám to závidím, tak jenom takový jako na vibení toho, že to už je za chvilku, dáme si Youngblooda, jeho Tissues. Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

Sombr, jeho Homewrecker, peska, která dohrává ranním éterem fajnou při Morning Boostu. S vámi dneska Vendy. Hele, a lidi, dokážete si představit, že k vám prostě v noci přijede záchod? A teď si nedělám srandu. Prostě opravdu si řeknete, wow, teď se mi chce, ale jsem tak línej vstát.

0: vstávat, jsou 3 hodiny ráno, mi za ten základ fakt nechce. Tak si prostě zavoláte robota a on k vám přijede, vy jenom přesednete z postele na záchod, vykonáte svoji potřebu a pošlete ho zpátky. No tak tohle to se doopravdy může dít, protože jeden takovej robot začal fungovat. Vyvinula ho Čína, jmenuje se Xiaoban. Je to teda hlavně takhle. Není to úplně pro nás normální lidi, je to hlavně pro lidi, kteří jsou starší a už nejsou v té části, že by si mohli sami dojít, nebo respektive je to pro ně těžký, anebo právě pro lidi, kteří mají nějaký jako komplikace zdravotní. Ale já přesně vím, že je tam někdo z vás, kdo nad tím přemýšlí, že by si to stejně tak či tak koupil. A já si jako říkám, jo, dobrý, proč ne, ale co by třeba mě zajímalo o dost víc, co by bylo, kdyby moje lednice ke mně mohla jezdit. To si myslím, že je zajímavější, ne? 724634634. Máte něco v domácnosti, co byste záměrně takhle nechali k sobě přijet a pak zase by to mohlo odjet? Jakože může to být klidně ta lednice, to třeba televize, nebo počítač, že se vám prostě nechce k tomu počítači, tak ten počítač přijede k vám, nebo ovladač. Aha. 724634634. Pojďte psát vaše nápady, co by jsme třeba místo toho robotu my ocenili. No a do té doby třeba tohle. Justin Bieber, Nicki Minaj. Beauty and the Beat. Tohle to zamalej okamžik Petru Fajnu, taky Gufrau, Marie April, jich nezvládám. A vypište 724634634, co byste v domácnosti chtěli jako takovou pojízdnou věc, kdyby to teda neměl být ten záchod. Ale klidně můžete napsat i ten záchod, já to nechám na vás. Morning Boost.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Prázdniny, pádláč, paráda.
9: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
8: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: Rough, jejich Wave, peska, která dohrála 4 minutky po 8:30, posloucháte Morning Boost tady na Fajnu. No a řešili jsme, že v Číně vznikla toaleta, která za váma v noci přijede, abyste vykonali potřebu a pak zase odjede. Hlavně je to teda pro lidi, kteří mají nějaké zdravotní komplikace, ale mě to vlastně pobavilo v tom smyslu, že dokážu si představit určitý věci, které bych takhle jako využila. A nemyslím teďka úplně záchod, ale ptala jsem se vás na to, co byste vy sami takhle ocenili, kdyby za vámo samo přišlo, že by to tak bylo naprogramovaný. Pojďme se podívat na vaše zprávy. Strašně moc z vás se mnou souhlasí, protože já jsem říkala, že by se mi líbilo, kdyby lednice za mnou takhle hezky vždycky dojela. Problém potom byl, kdyby byla lednice větší než dveře, to by úplně neprošlo, ale nemusela bych se do ní chodit pořád koukat. Ona by prostě přišla za mnou, já bych se koukla, pak bych ji poslala zpátky, tak bych to dělala každých 5 minut, protože jsem do té lednice koukám docela často a věřím, že to takhle máte taky. No ale je tady jedna zpráva, která mě fakt pobavila a vlastně si říkám, že to je vlastně hodně dobrý nápad. Píše Adam, ahoj Vendy, já bych ocenil klíče od auta, který ke mně přiletí. Nonstop zapomínám, kam jsem si je položil. Čau Adam. A to je vlastně naprosto skvělý. Potřebovala bych to na klíče, na telefon, na hodinky, úplně na všechno vlastně. Takže jestli někdo poslouchá, nějaký vývojář, jo, já vím, že máme nějaký AirTagy, který nám začnou dělat zvuk, že tam někde ty věci jsou, ale to není ončo. Jestli někdo posloucháte, my potřebujeme tohle. Celý lidstvo potřebuje to, aby k nám klíče přiletěly. Takže jestli to někdo zařídíte, prosím. No a my pokračujeme. Pink Punk Series, Zara Larson, jejich Stateside.
1: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: to po ránu je prostě naprosto skvělý. Daft Punk, Get Lucky. Možná někdo z vás bude moct být taky lucky, takhle po ránu tady na Fajnu, protože já mám pro vás něco naprosto skvělého. Znáte tuhle kapelu? Věřím tomu, že ano. A věřím tomu, že si možná říkáte wow, tu kapelu znám. A dokonce má 27. června koncert tady v Praze na Letňanech. Tam bych hrozně chtěl. Víte co, my jsme tady pro vás. My to prostě cítíme z vás, že byste tam chtěli. A proto můžete jít na náš Instagram, kde jsme jako Fajn Radio. A je to myslím třetí příspěvek, který je soutěžní. Tam máte všechny potřebné informace, které musíte udělat. A brzo vylosujeme dva výherce, kteří získají dva lístky na One Republic. Plus, pokud se přidáte do naší komunity na Instagramu, budeme losovat ještě třetího, takže pokud by to náhodou nevyšlo pod příspěvkem, ještě v té komunitě máte možnost vyhrát ten třetí. I ta komunita je na našem Instagramu, takže ještě jednou, běžte na náš Instagram, kde jsme jako Fajn Radio, třetí příspěvek, všechno to tam máte napsané a třeba ty lístky budou vaše. Morning Boost.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas, víc zvědaví. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude
8: zdejší,
9: všude je fajn.
10: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
14: firma na zážitky
12: CZ.
15: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
16: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
17: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
18: Tak nečekejte, jezděte!
19: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
19: Více na kopecký.cz.
8: My name is Somber.
6: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hits.

Liša Anitarem a jejich Ghost, peska, která dohrála Eterem za pár minut, 9. hodina, a to znamená jedno jediný, Morning Boost je u konce a začíná Music Boost. Dneska to nebude s Andrejkou, ale speciálně s Míšou, kterou znáte z víkendu, takže se to rozhodně užijte a já se s váma loučím. Slibuju, že zítra přijdu včas a že nezaspím, jo? Že se mějte krásně, od 6 do 9 zítra se zase slyšíme, mějte se ještě jednou krásně a

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej.
3: www.direct-auto.cz.
4: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
6: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
7: Právě teď máme 23 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 31 a nejméně bude 15. Pocitově celkově víc a hlavně bude slunečno, bez deště, to znamená opalovací krém, nějaký třeba neúplně deštníček, ale třeba ten slunečník se bude dneska hodit.
5: Fajn. Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
9: Petice za zavedení menstruačního volna v Česku už získala přes 26 tisíc podpisů. Její iniciátoři zdůrazňují, že by se to týkalo pouze žen, kterým menstruace způsobuje výrazný zdravotní komplikace. V Praze je až moc reklam. Nový průzkum ukázal, že názory Pražanů se výrazně liší. Zatímco část obyvatel považuje reklamní plochy za rušivý prvek, jiní je vnímají jako běžnou součást města. Největší kritiku ale dlouhodobě schytávají billboardy a další velkoformátový venkovní reklamy. Shakira si připsala už čtvrtou účast na mistrovství světa. Díky vystoupení na zahajovacím ceremoniálu překonala i svého bývalého partnera, který se účastnil pouze 3 šampionátů.
7: Fajn. A pojďme se podívat taky, kde se bourá. Například v ulici Holcova v Brně, tam jsou sobě 2 osobní automobily, je tady neprůjezdný pravý jízdní pruh. Nebo taky v ulici Českobrodská u nás v Praze, tam jsou v sobě 3 osobní automobily. No a nakonec třeba v Dolní Rašicích v Liberci, tam jsou v sobě 2 osobní automobily a zasahují tady i záchranné složky.
10: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz.
5: Music Boost.

0: čau lidi, já vás vítám v dnešním Music Boost společně s Míšou. Pár dní se ještě s Míšou uslyšíte právě při Music Boost. Bude to docela zajímavý, protože dneska startuju v 9, vlastně teďkom pár dní budeme společně startovat v 9, potom o víkendu se uslyšíme naopak od 8, no to dopoledne s Míšou prostě bude a věřte mi, bude zajímavý, záživný. Za chvilku si řekneme, co je dneska vůbec za den a to taky na rozjezd Give Me 5, neboli prostě 5 songů pro to lepší ráno. No třeba Tame Impala, Janine, Jakula, no ale teď už to ostatuje neskutečná Dua Lipa, její Break My Heart. Na fajnu.
1: Music Boost.

který nám uzavírá Give Me Five na Fajnu. Neboli pět songů pro to lepší ráno. A my si společně musíme říct, co je dneska vůbec za den. Například narozeniny má Lionel Messi, konkrétně 39. Já věřím, že tady v tu chvíli někdo určitě fandí, obdivuje, chápeme, známe. Nebo taky je Mezinárodní den žen v diplomacii. No jo, zase feminismus, ano, někdo by mohl se vystartovat, že Ježišmarja, Míšo, tvoje ženská logika, zase jí sem nosíš, nenosím. Dneska opravdu je Mezinárodní den žen v diplomacii. Nebo taky má svátek Jan. Takže všem Janům všechno nejlepší. No a samozřejmě my se společně musíme podívat na další songy. Za chvilku už Sabrina Carpenter, její Man Child.

0: z jednoho obrovského důvodu. To je člověk, který je tady na té scéně už strašně dlouho. Opravdu, už od malička prostě se snaží nějakým způsobem prorazit. Hrála v seriálech, zpívala, vydávala songy a furt jako nic. No a potom jsme měli její espresso a z ničeho nic. Je tady Sabrina Carpenter. Tohle je teda její Manchild, jo, takže museli jsme se posunout k její novější tvorbě, ale není špatná, je naprosto skvělá a my si ji společně dáme už za chvilku na Fajnu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres!
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme Fajn. Fajn Radio.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in.
2: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn? Fajn Radio CZ.

0: Neskutečný banger More Than You Know, se kterým trošku na fajnu oslavíme léto. A to tím správným cestováním. Já věřím, že většina z vás už má zabaleno nebo se minimálně připravuje na nějakou super dovolenou. No ale podle všeho na letišti je čím dál tím víc zavazadel. A nejenom, že prostě lidi lítají s kuframa, to je docela logický. Ale prej lidi tam strašně častokrát ty zavazadla i nechávají. No ale představte si to, že si tam třeba zapomenete oblečení nebo cokoliv, co v tom máte a potřebujete tu dovolenou. Tam šlo spíš o to, že jakoby cizí zavazadla, které nejsou úplně prověřený, tak komplikují hlavně tu dopravu, protože samozřejmě to nemůžete jen tak otevřít, Bůh ví, co v tom je, že jo. No ale taky, co kdybyste prostě dojeli někam do destinace, zapomněli si vyzvednout kufr prostě, řekli jste si jo, dobrý a no, pak budete v háji. I když na druhou stranu, já si třeba nedokážu představit prostě vylíst z toho letadla a nemít kufr, protože to je taková ta první věc, na kterou myslím. Prostě musím najít ten pás, kde jezdí ty kufry a vzít si svůj kufr. Očividně to tak někdo nemá, jestli to tak nemáte vy, tak prosím menší reminder, myslete na to například, jestli třeba teďko nejdete na letiště. No a může vám třeba na paměť pomoct i nějaký ten super song. Teď už Taylor Swift, i Elizabeth Taylor. Na fajnu!
1: Hey, this is Taylor Swift, you're about to hear my song Elizabeth Taylor.
2: Elizabeth Taylor. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.

0: Lloyd Red Eyes. Song, který nám zpříjemňuje středeční dopoledne na Fajnu. A my jsme se společně věnovali cestování a u toho i zůstaneme. Ale budeme se mu věnovat až za chvilku. Do té doby si dáme nějaké ty songy. Třeba skupina One Republic i Shooting Stars. Song, který nám obohacuje náš letní playlist. Věřím, že všichni znáte. Jestli ne, nevadí. Poznáte za chvilku. Music
1: Boost. Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška. A takže je, nabíjí mi koloběžku. Má mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
3: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
4: Jsme energie tohoto města.
5: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
7: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
9: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
10: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Kárce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

With the MC Bis & Honey. Show me love. The music boost na fajnu. A my se ještě naposled tady v té hoďce malinko zacestujeme. Nebo respektive se připravíme na dovolenou, protože podle všeho Češi nejvíc na letních dovolený šetří. My jako Češi prostě jsme lidi, kteří nejvíc hledají last minute nabídky, levný hotely, nebo chceme cestovat spíš třeba autem nebo vlakem. Ale na rovinu představa, že já místo toho, abych si hodinu nebo hodinu a půl někam zalítla, tak radši jedu vlakem několik jako desítek hodin nebo autem se mačkám s někým, no ne. Absolutně to nechápu, když jsem to četla, byla jsem naprosto v šoku, ale jedna věc, která mi docela dává smysl, tak je, že hodně hledáme dovolenou díky umělý inteligenci, což vlastně v dnešní době je to tak zarostlý, že to vlastně chápu. Asi jediná věc tady z toho. Nebo takhle, když si chtějí lidi udělat nějaký road trip nebo něco v oběd, OK, ale že byste jako na dovolenou jeli radši autem nebo vlakem než letadlem, když v dnešní době je to i dražší. Reálně si udělala minulý rok statistika a zjistilo se, že fakt prostě vlaky jsou už dražší. Bohužel, dobře, občas mají lidi strach z lítání, ale i tak, prostě bohužel letadlo je 100% pohodlnější. Prostě to mi nikdo nevymluví. Stejně jako mi nikdo nevymluví, že na fajnou máme super songy. Teď už Damiano David, Tyla, Neil Rogers, Talk to Me na fajnou.

0: vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: JN Interiér.
5: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
6: I táta přece vaří.
4: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
5: www.jnointerier.cz.
7: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů.

0: proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj fajn job
0: na tebe čeká právě teď.
1: Na fajnradio.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
3: tak Mironet.
2: Klikni dvakrát!
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
4: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
5: Dnešní denní maxima okolo 31 stupňů, naopak nejmín kolem 15, celkově pocitově bude spíš míněno a slunečno, samozřejmě SPF-ko, nějaký to ten ochranný faktor, taky celkově slunečník by se hodil a dneska opravdu bunda nebude potřeba.
1: Fajn. Jsme online.
4: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
6: AI se stále výrazněji prosazuje v českých firmách. E-shop Mironet díky vlastnímu AI řešení ušetří podle vedení až pětinu nákladů spojených s administrativou a provozem. Přesto firma neplánuje snižování stavů. Naopak, díky 20% meziročnímu růstu chce další rozvoj zvládnout se současným týmem zaměstnanců. V Jižní Koreji roste popularita netradičních aplikací, které uživatelům nabízejí jednoduchý virtuální zážitek bez skutečného výsledku. Lidi si v nich mohou třeba objednat jídlo nebo nakoupit, aniž by za cokoliv zaplatili. Podle odborníků jde o reakci na stres a tlak každodenního života. Olivia Rodrigo oznámila novej festival, na kterém vystoupí výhradně a pouze ženy. Na pódium se představí například Chapel Roan nebo Doučí. Organizátoři zároveň uvedli, že 100% čistého výdělku z akce poputuje na podporu charitativních organizací.
1: Fine. Music Boost.
4: Music Boost. 5, 4, 3, 2, 1.
5: Dobrý dobo, čau lidi, v 10 hodin a 3 minuty startujeme naši druhou společnou hoďku dnešního Music Boost na Fajnu. Dneska jste tady 4 hoďky s Míšou. Upřímně, já si na to ještě nezvykla, vždycky, když jsem byla v Music Boost, tak to bylo 33 hodiny a prostě změna, no teď jsme tady 4. No ale to není špatně. Já se pokusím vás malinko probrat, ta středa je většinou taková hraniční. Prostě na začátku týdne člověku se nechce, na konci týdne už je pátek, prostě víkend. No ale teď jste v té nejlepší energii, protože znamená, že teď toho zvládnete úplně nejvíc. Ale jestli tu náladu nemáte, nevadí. Minimálně naše songy vám k tomu 100% pomůžou. Za chvilku Tate McRae, její Just Keep Watching, nebo teďko Gracie Abrams, That's So True, na Fajnu.
1: Music Boost.

Odesvím si ho Mr. Know It All. Banger, který nám zlepšuje dopoledne na Fajnu. A to v 10 hodin a 12 minut. A na rovinu, každý si potřebuje někdy zarelaxovat, udělat si prostě lepší odpoledne, dopoledne, večer, úplně cokoliv. Prostě každý má někdy špatný den. No a v Jižní Koreji nově mladí relaxují díky nový aplikaci, ve který můžou vlastně dělat cokoliv, ale jenom jako. Můžou si dojít na pauzu na cigaretu a povídat si tam s ostatníma, můžou tam nakupovat, jenom jim nic nepřijde. Ale není to taková ta typická aplikace nebo tak typická videohra, ve který by to dělali nějaký jejich avataři. Ne, oni reálně tam mají aplikaci, na který si tam naklikají, co by si dali, no a pak to jakoby imaginárně zaplatí, jenom jim nic nepřijde. Nebo reálně jdou do místnosti, kde si prostě chatujou s ostatníma lidma, aby si mysleli, že jako nejsou sami. Na rovinu, trošičku mi to připomíná takový AI-ko, jo, že reálně máme další kamarády, když vlastně žádný nemáme. No, jak to bude dál, třeba se to nakonec vyvrbí i u nás, bude to novej trend, ale nechci nic zakřikávat, jo, zase je to další věc, díky který se nemusíme cítit sami, no, může to být i malinko red flag, takže bychom si na takovéhle věci možná měli dávat spíš i pozor, ale hele, jestli to bude trend, tak to bude trend, s tím už nic neuděláme, ale co je vždycky trendy, tak jsou naše songy. Za chvilku Harry Styles nebo teďka už Zara Larsson, její Midnight Sign u nás na Fajnu.

0: Harry Styles, As It Was. Banger, který nám zlepšuje dopoledne na fajnu. No a samozřejmě my máme náš playlist plný skvělých songů. Skvělý příklad Alex Warren, jeho Fever Dream. No a nebo společně za chvilku se podíváme na Miss, ale samozřejmě ženská Miss, to už je ohraný téma, to známe všichni. No ale já jsem třeba zjistila, že existuje i mužská Miss, no ale jak to tam funguje, o tom až za chvilku.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe.

0: řekni!
1: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
0: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
1: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
0: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
1: Když repráky, tak Mironet.
0: Klikni dvakrát.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej.
5: www.direct-auto.cz.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.

0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn? Fajn Radio CZ.

Sex Song Animals u nás na Fajnu a já mám tady k tomu bangru super příběh. Jo, on už je malinko starší, je to takový obohacení našeho letního playlistu na Fajnu. No ale já si pamatuju, že u nás ve městě na Akváči, kam jsem se vždycky chodila jako koupat do takového veřejného bazénu, tak tam měli popcornovač. A přesně tenhle song tam vždycky hrál a prostě dejte si popcorn a u toho prostě ty rytmy tam jeli, no to není důležitý. Já jsem se teď s váma chtěla bavit o něčem malinko jiným a to je o misce, ale ne o misce jako třeba Rejže nebo něčeho takového, ani nejde o českou mis ženského kalibru, naopak jde o muže. Na rovinu já jsem věděla, že existuje nějaký třeba muž roku nebo něco takového. To známe, víme, nebo minimálně já jsem to znala. No ale já jsem zjistila, že existuje i mistr Czech Republic. Že je mis, tak je i mistr. No a teď se stal menší bizár, protože vyhrál Slovák. Což jako, proč ne? Jo, hele, jestli má třeba, nevím, český občanství, nebo jak to tam přesně funguje, asi OK, jakože jestli dlouhou dobu žije v Česku, chtěl se přihlásit, proč ne? Ale zase jako na druhou stranu, furt je to jako mistr Czech Republic, tak možná spíš bych dala asi přednost, aby se tam mohli přihlásit jenom Češi, jo. Malinko kontroverzní to asi je, protože ono to tak celkově docela ty komentáře vyvolalo a nebylo to úplně OK, nebyli s tím lidi úplně jako za dobře. Spíš naopak, když jsem si to tak jako pročítala, tak jsem zjistila, že právě to spíš právě vrhlo tu kritiku. No ale taky celkově právě tenhle ten vítěz, tak byl třeba v Love Islandu. Na rovinu já Love Island moc nesleduju, vím, že určitě většina z vás jo, protože prostě je to obrovský téma posledních dní, let, prostě reality show, ty jedou. Takže věřím, že i třeba u fanoušků měl právě vítěz větší šanci a tak dále a tak dále. No ale hele, budeme mu to přát, ať je to Slovák, Čech nebo kdokoliv jiný. Prostě vyhrál, vítěz, jo, můžeme mu pouze a jenom závidět. Stejně jako můžou nám třeba ostatní stanice závidět naše songy, protože prostě my jsme vždycky hot, vždycky fresh. Za chvilku Cameron Bitcom, jeho Medúza, nebo už teďkon Calvin Harris. Dejte si ho s náma na Fajnu.

0: create high. Cameron with Komi ho Meduza v 10:38 na Fajnu. No a za chvilku královna Edenu. Eva Farná, její Perpetuum mobile. Jeden z jejich největších songů poslední doby. No a my společně taky za chvilku se podíváme na jeden z největších trendů poslední doby. No ale co to je, na to si budete muset počkat na Fajnu. Music Boost.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
3: Taky nechcete končit léto větou?
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho se skoku budu žít fakt ještě dlouho.
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
9: Romantika.
10: Sportáky.
9: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky. CZ.
12: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
13: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Kauto kupujete ojetý vůz v top stavu. Kautu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
14: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

Jeden z jejich největších songů poslední doby nám dohrál na Fajnu. A my si děláme jednu antistresovou aktivitu. Ne, není to ta aktivita, o kterou teď všichni myslíte. Týká se mačkacích knedlíčků. Měli jsme tady Labubu, obrovský trend, ten už tak jako vymizel. Teď tady máme novej. A jsou to knedlíčky. Jednoduše si rozbalíte surprise knedlíček a buď máte nějaký speciální zářivej, anebo prostě obyčejně barevnej. No a za poslední třeba měsíc se z toho stal na TikToku obrovský trend. Jediná otázka je teda pro. Proč? Protože je to prostě obyčejný knedlík, něco mezi skvišíkem a vlastně takovým slizem, který prostě mačkáte. Na rovinu nic zajímavého na tom není. Jediný zajímavý mi přijde, že ty lidi to otevřou a jsou buď absolutně zklamaný nebo úplně radostný, jo? Jinak je to vlastně plná blbost. Je to vlastně hračka pro děti. No a celkově teďkon v poslední době zase odborníci nějakým způsobem to prozkoumali a varujou, už se za chvilku zmizí. A na rovinu, ano, zmizí. Je to prostě trend a už z toho TikToku to začalo pomalu mizet i z obchodů a ze všeho. Prostě stalo se a už to zase pryč. No, jednoduchá definice trendu. Stejně jako jednoduchá definice našich songů, které jsou super a jen tak z hlavy nezmizí. Za chvilku Marshmallow, song Happier, nebo už teďko Lud, Metafix, Big City Life na Fajnu.

0: Music Boost. XXL Výprodej v online shop CZ.
1: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
3: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
10: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
11: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
12: Dnešní denní maxima okolo 31 stupňů, naopak nejmíň, bude 15, celkově je spíš pocitově víc, no ale taky slunečno, nezapomeňte nějaký opalovací krém nebo třeba slunečník.
10: Fajn. Jsme online.
13: Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
14: Od července se sníží minimální zálohy na sociální pojištění pro OSVČ. Nižší částku budou platit i lidi v prvním pásmu paušální daně. Pozor, ale na přeplatky za první polovinu roku, ty se nevrátí automaticky. Živnostníci si o ně musí požádat, zatímco paušálisté si je mohou odečíst už z červencové platby. Neobvyklý zásah řešili policisté na Prachaticku. Kolem jdoucí upozornili na odstavený auto, před kterým šlehaly plameny a svítil nápis Rest in Peace, což vyvolalo obavy z tragické události. Na místě se ale žádný zločin ani nehoda nestaly. Podle zjištění šlo o součást zvláštního osobního rituálu. Adam Sandler překvapil svou manželku Jackie originálním gestem k 23. výročí svatby. Nad jejich domem nechal přiletět letadlo s nápisem připomínajícím jejich společný roky.
10: Fajn.
12: A pojďme se ještě podívat na silnice, například nehoda dvou osobních automobilů, tak je na silnici u Litvínova v okrese Most, nebo taky například v ulici Pražská v Jablonci nad Nisou taky dvě osobní auta v sobě. Na místě zasahuje dokonce i policie České republiky, nebo dávejte pozor v Praze u hlavního nádraží.
15: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
10: Music Boost.
11: Music Boost. 5, 4, 3, 2, 1.
12: Dobrý dopočau lidi, já vás vítám u prostředka našeho společného vysílání s Míšou při dnešním Music Boost. Já doufám, že už jste dneska probraný, jestli ne a třeba pracujete, tak hele, buďte v klidu, jo. Ještě na to máme dvě hoďky, to znamená, že mně se to povede, nebo minimálně našim songům. A když už to nebude díky mně, potom přijde Kristýnka, ta vás profackuje pořádně tou svojí správnou pozitivní energií. No ale teďkon se o to pokusí naše songy. Za chvilku James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, jejich Waterfalls, nebo teďkon už tenhle neskutečný banger.
10: Music Boost.
12: Kasorej, D-Block Europe, jejich Prada, u nás na Fajnu.

trojice James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, jejich Waterfalls v 11.11 na Fajnu. A jedna z největších, opravdu největších novinek. Kylie Jenner a vlastně řekla bych její brejle. Jo, jsou vlastně její. V poslední době na Instagramu, celkově na sockách, hrozně frčí takový ty brejle, kdy můžete natáčet to, co vidíte. Jo, asi nejlíp, jak bych to já nazvala, prostě chytrý brejle. Jo, easy business. No a právě Kylie Jenner začala spolupracovat se společností, která tyhle ty brejle vyrábí, no a nově je to jedna z jejich takových ambasadorek a prostě jede. Konkrétně 3 modelů a musím říct, že je to docela fashion. Já jsem si vždycky představovala, že tyhle ty brejle až jednou budou cool, tak budou jako, no, bobrovský, nevzhledný, no ale když to člověk vidí na ní, tak jsou to opravdu mini brejličky. V jednu dobu frčily opravdu takový ty nudličky. Nevím, jestli si to pamatujete, doufám, že jo. A přesně takhle nějak podobně to vypadá, jenom prostě je tam zabudovaná minikamerka. Je fakt hustý, kam jsme se až posunuli, ale představte si to, prostě někde se vám něco stane, no a místo toho, abyste museli mít prostě sebou nějakou obrovskou kameru nebo GoPročko, tak prostě máte brejle a ty natáčí, co vidíte. Já mám takový pocit, že to existuje i u lidí, kteří mají určitý druh onemocnění, že prostě musí natáčet to, co vidí. Opravdu, zjišťovala jsem, že to existuje to. No a přijde mi hustý, že opravdu už je to tak promakaný, že to člověk ani nepozná, což je vlastně i v určitém ohledu nebezpečný, protože na těch brýlích byste vlastně nepoznali, že to jsou chytrý brýle, což prostě wow. Taky wow jsou naše songy za chvilku Ravelin, Rex Orange County, jejich hlavní nad, nebo už teďkon Danny Hudson, On My Way na Fajnu.

Ray Valley, Rex Orange County, jejich Love Me Not. A já věřím, že vy na Fajnu milujete naše songy. No a věřím, že i milujete, když můžete jít na nějaký koncert úplně zdarma. No a nově třeba skupina One Republic, která bude 27. června v Letňanech. No tak co kdybyste se tam dostali jako úplně za free? Jednoduše stačí na náš Instagram, kde jsme jako Fajn Rádio, a tam vylosujeme dva výherce a každý z těch výherců dostane dva lístky. No a nebo se podíváte do naší komunity, tam budeme losovat ještě od třetího. To znamená vlastně šance vyhrát dohromady kolik? 6 lístků, jestli mi základní matematika ještě funguje. No, ale je tohle hrozně jednoduchý, jo. Pod soutěžním příspěvkem musíte jednoduše jenom označit toho, koho vezmete sebou, a napsat, jaký song je váš nejoblíbenější. Mají jich několik, to znamená, já věřím, že si alespoň nějaký vyberete. No a jak se jmenujeme? Instagram, kde jsme jako Fajn Radio. Easy business. Dobře, skupinu One Republic si úplně nepustíme, ale dáme si nějaký český song. Kellyn Stein, jejich Vítej mezi náma. Už za chvilku furt tady máme nějaký zahraniční songy a bylo by fajn alespoň trošičku si osladit to dopoledne i nějakým českým bangrem a třeba si i zaspívat. Hele, já věřím, že když už jste třeba v kanceláři nebo v autě, tak si můžete prostě obohatit to dopoledne lepším popěvkem nebo třeba jenom přikyvováním hlavy. Je to čistě na vás, tenhle banger už za chvilku na fajnu. Are you ready for this?

0: Republic. Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
9: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
10: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Prázdniny, pádláč, paráda.
13: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
12: Užijte si prázdniny naplno s Happysportem.

0: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
2: Právě dozrál česnek, co má říct.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
3: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
4: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
5: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
10: Bye,
5: Fine.
11: Vítejme mezi náma, naše otcové jsou

0: we could dance all night.
1: Miles Smith a jeho středeční pozdrav, nice to meet you. No a na fajnu vám dám menší reminder. Na rovinu, hodně z nás se chystá na letní festivaly. Já taky, těším se strašně moc, ale... Vstupenky. Bobrovský téma samozřejmě potřebujete, abyste se na festival dostali, ale vždycky je fajn, i když je to třeba občas dražší, si koupit vstupenku z ověřeného zdroje. To znamená, buď od lidí, který znáte, protože víte, že vás nějakým způsobem neoskemujou, no a nebo celkově od toho ověřeného pravýho webu, kde se vstupenky mají kupovat. Protože teďkon přichází obrovský varování ze všech stran, že prostě... Bohužel vstupenky z druhý roky ne vždycky jsou úplně real. Ano, děje se to, překupnice existují, já třeba například dělám uvaděčku a několikrát se stalo, že tam přišli lidi, že si koupili vstupenky, no a buď už je někdo před nima načet, prostě duplikáty, anebo to byly falešné vstupenky, které ani načíst vůbec nešly, kód byl absolutně falešný, no a takhle akorát přišli o peníze, protože ta instituce, celkově i ten festival nebo divadlo nebo cokoliv jiného, s tím nemůže nic dělat, protože ty vstupenky nemá v systému ani nic takového. No a pak bohužel přijdete i o několik tisíc. Na rovinu, festivaly v dnešní době už jsou docela drahý a je lepší zainvestovat tam, kde se investovat má. No, vy můžete investovat energii třeba do našich songů v našem playlistu. Za chvilku Miley Cyrus její End of the World nebo už teďkon Chemical Brothers jejich Go. Na fajnu.

0: nám dojíždí extrémní TikTok banger. Kato, John, turns the lights off. No a za chvilku jedna novinka, která vlastně není úplně novinka. A jak to myslím, je to úplně jednoduchý. Já věřím, že byste nepoznali, jak je tenhle ten song starý, ne? Jako úplně na rovinu. Možná vám něco říká, možná ne. Většinou máme v hlavě, že songy třeba známe, ale nevíme odkaď, nebo že se vlastně trošičku změnily. No a to je přesně případ tohodle bangru. Wonderful Life od Hurts už tady chvilku je. No a minulý rok si německý DJ Purple Disco Machine řekl, musíme udělat novinku. Novinku, která není úplně novinka, ale vlastně je to novinka, no já už jsem přenovinkovaná. Jednoduše zremixoval Wonderful Life od Hurts a máme tady tuhle super pecku, kterou se společně dáme už za chvilku na fajnu.
1: Vezeme ti na zrče festival Next Generation. Na Fine Boat vystoupí Gufrau, Mad 213 a DJs ND a Spirit. Vstupenky na celý zrče festival a exkluzivní Maiden Fine na lodi od nás dostaneš last minute v Morning Boost. Festivalové slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan, originál šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
7: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
8: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: Vaný chleba.
1: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
2: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
1: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Oh!
5: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Music.
7: Fine.

0: nejlepší z hitparád.
1: To nejlepší ze streamu.
0: To

Německý DJ Park Polisco Machine, taky Hurts, jejich Wonderful Life. A je to jednoduchý, většina fanoušků Fajnů prostě milujou reality show. A jestli jste jedním z nich, no tak pro vás máme jednu absolutně special věc. Já doufám, že znáte novou reality show Are You The One? No a naše moderátorka Kristýnka, která přijde dneska po mně, a také Alberto, moderujou nový podcast Posedlí Are You The One? A samozřejmě každý jsme trošku jiný, přiznám se, reality show nejsou úplně můj šálek čaje, ale znám strašně moc lidí, kteří je milujou a prostě dokážou se vžít do těch situací, prostě milujou ty konflikty, prostě ty životy těch lidí, kteří vlastně jsou v určitém ohledu i nereální, ale je to reality show, že jo? Je to právě hlavně ta show. No ale jestli vy jste ty milovníci, tak nabíhejte na náš YouTube kanál nebo na Instagram, kde jsme jako Fajn Rádio na YouTube kanále rozebírají vždycky jednou za týden 4 díly, co se tam stalo, spice, drbíky, informace, dokonce i Kristýnka měla různý telefonáty s těma účastníkama a dokonce právě Kristýnka byla i sama v reality show, to znamená, že ty zkušenosti má, zná to, ví to, prostě jedinečná osobnost, co na to víc říct. No, každopádně, jestli vás to zajímá, podívejte se, jestli ne, podívejte se, stojí to za to, dokonce i já jsem se na to podívala a to nejsem upřímně milovník reality show. No, ale minimálně, když už posloucháte Fajn, tak jste milovníci naší songu. Už za chvilku David Guetta nebo teďkon Leony Don't Worry. Dejte si tenhle banger s náma na Fajnu. Stojí to za to.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
1: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
6: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yoggies pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yoggies. Zdraví začíná v misce.
1: Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
3: Petice za zavedení menstruačního volna v Česku už získala přes 26 tisíc podpisů. Její iniciátoři zdůrazňují, že by se to týkalo pouze žen, kterým menstruace způsobuje výrazné zdravotní komplikace. V Praze je moc reklam. Nový průzkum ukázal, že názory Pražanů se výrazně liší. Zatímco část obyvatel považuje reklamní plochy za rušivý prvek veřejného prostoru, jiní je vnímají jako běžnou součást města. Největší kritiku ale dlouhodobě schytávají billboardy a další velkoformátové venkovní reklamy. Shakira si připsala už čtvrtou účast na mistrovství světa. Díky vystoupení na zahajovacím ceremoniálu překonala svého bývalého partnera, který se zúčastnil 3 šampionátů.
4: Pojďme se společně ještě podívat na silnice, například u obce Dolní Hořice u Tábora. Jsou v sobě 2 osobní automobily, jsou tady dokonce i záchranné složky, tak si dávejte pozor. Nebo taky na silnici u obce Třebochovice nad Orbem na Hradci Králové je nehoda osobního automobilu a zemědělského stroje a zasahuje tady i policie České republiky. Tak si dávejte pozor, je to docela ostrý, ale bourá se docela všude.
5: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
1: Music Boost.

0: krásný poledne. No, jsou 4 minuty popolední, to znamená asi odpoledne. No ale jednoduše vítám vás v naší poslední společný hoďky, ve který si malinko zatancujeme. Jestli jste stejný jako moje mladá, malá kolegyně Kristin, se kterou vždycky tady na víkendu spolu vysíláme a milujete právě tanec a tyhle všechny věci, tak pozorně poslouchejte, protože vás to bude za chvilku zajímat, anebo samozřejmě nesmí chybět při vysílání s Míšou taky ženská logika, kterou si v téhle hoďce dáme společně taky. Do té doby ale naše songy, třeba Lady Gaga, Jej do The Dance, nebo Coldplay, Little Sims, nebo třeba Tiny, jejich V-Pray na fajnu.
1: Music Boost

0: zapomeň na poroky.
1: Tady rozhoduje publikum.
0: Red Bull Dance Your Style v Brně.
1: Buď u toho.
2: Přesně tak, tanec, energie, souboje, taky čistá improvizace. Je to úplně easy. V sobotu 27. června zamíří do Brna národní finále Red Bull Dance Your Style. A to pozor, poprvý v historii. Třeba jestli jste jako moje kolegyňka z víkendu Kristin, která miluje tanec, taky milujete úplně jakýkoliv druhý tance, můžete zamířit právě do Brna před Janáčkovým divadlem. Se představí 16 nejlepších street dance tanečníků z celé republiky a nebudou tam žádný nacvičený choreografie. To je nuda. Ne, prostě oni jednoduše zapnou hudbu, bude tam DJ a oni pojedou. Prostě jednoduchý už to fakt bejt nemůže. A rozhoduje to o tom právě vy, podle kartiček. Žádná porota, nic takovýho. To znamená, jestli jste porotci, stát například vy, máte tu možnost v Brně 27. června.
0: Red Bull Dance Your Style 27. června v Brně.

0: Neskutečnej Ed Sheeran, jeho Shivers. A za chvilku na fajnu docela speciální ženská energie. Za prvý ženská logika, která při vysílání s Míšou prostě nesmí chybět, nebo Pink Panther, Zara Larsson, jejich Stateside. Song, který věřím, že vám je extrémně povědomý, protože komu stejně jako mě na Instagramu, na TikToku nebo všude vyskakujou reelska ze zimních her, tak víte, že Alyssa Liu právě s tímhle bangrem vyhrála zimní hry. Jednoduše a prostě zlato. Menší doplnění, je to krasobruslařka a opravdu do toho dala srdíčko a povedlo se jí to, takže když do toho dáte srdce, povede se to dneska i vám. Ať máte v plánu úplně cokoliv. Za chvilku třeba i Ray, její Where is my husband, bude toho hodně, dejte si tyhle bangry s náma.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Vždycky fresh. Fajn.
3: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
4: Ale grepák. Jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
5: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
7: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenXCZ si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Stres.
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!
10: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
11: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
12: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
13: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
12: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
13: A můžete využít i výhodné financování.
12: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

0: Your husband is coming.
1: Ray A versus my husband. Jednoduše nalaďujem naši ženskou energii na fajnou. A na rovinu přesně tohle, co jsme potřebovali, protože přichází čas ženský logiky. Často se říká, že my ženy mluvíme mnohem víc než muži. No ale ukázalo se, že rozdíl v počtu vyslovených slov není tak dramatický. Mnohem víc záleží na osobnosti, náladě nebo třeba situaci. Takže až příště někdo řekne, že my ženy mluvíme až moc nebo hodně, celkově víc, možná jste jenom potkali někoho, kdo konečně dostal příležitost na to dokončit větu.
2: Sleduj nás na Instagramu, na TikToku. My budeme sledovat

0: Jako Santos je Home Part 2 na Fajnu. A už za chvilku mě tady přijde vystřídat moje blonděta, talentovaná kolegyně Kristýnka, ale do té doby samozřejmě nějaký ty bangry, třeba Bruno Mars, jeho I Just Mind. Song, se kterým chtěl právě Bruno jako přilákat lidi na jeho tour. Bohužel už proběhlo, ale bylo i v Evropě a já věřím, že znova někdy přijede a my se budeme moc těšit na super bangry naživo. Do té doby pouze takhle třeba například u nás na Fajnu, ale je tu i Harry Styles, American Girls. Byli jste nabitej, pojďte do toho společně s náma. Music
1: Boost. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Má mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
5: Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Energie tohoto města.
8: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na EBLC2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
9: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
10: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
11: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
12: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, které...

0: zábava vlny tobogány.
1: Co vás čeká?
0: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
1: Plno tobogánů a skluzovek.
0: Tak všichni rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace z Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Pozor, velká slevová akce vtedy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady. Oh!
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

Fugazio American Girls, banger, se kterým se dneska na fajnu loučíme, a po mně tady přijde skvělá blondýnka Kristýnka, tady na mě kouká, to znamená, já věřím, že je dneska plně připravená, absolutně pozitivní a naladí vám tu správnou energii pro středu. Jak jsme si dneska už řekli, středa je prostředek týdne, tím pádem v pondělí nechce se do práce, blablabla. Stejně tak v pátek, prostě už je skoro víkend, tak se musíme rozpohybovat, ale středa, ideální den na úplně všechno. Dneska, i když třeba nemáte 100% energii, doufám, že já jsem vám ji naladila, jestli ne, nevadí, je tady Kristýnka a s ní se vám to naprosto povede. Music Boost.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@podebrady.cz.
6: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Jdu si zase zahrát na rosničku, jak to vypadá venku s počasím, no je to krása, 28 stupňů, někdo by možná řekl, že je až moc velký horko, ale musíme si to umět užít, v zimě budem nadávat, takže pojďme si tenhle týden užívat sluníčko, nával vitamínu D, ideální na opalování, teď je skoro nejvyšší UV index celého dne, 8, UV index 8, takže pro milovníky opalování vyražte na sluníčko, no a pro ty z vás, co nemáte rádi sluníčko, se ukryjte někam do stínu a dejte si studený pití, protože dneska to bude šajnit celý den.
0: Fajn. Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
3: AI se stále výrazně prosazuje v českých firmách. E-shop Mironet díky vlastnímu AI řešení ušetří podle vedení až pětinu nákladů spojených s administrativou a provozem. Přesto firma neplánuje snižování stavu. Naopak díky 20% meziročnímu růstu chce další rozvoj zvládnout se současným týmem zaměstnanců. V Jižní Koreji roste popularita netradičních aplikací, které uživatelům nabízejí jednoduchý virtuální zážitky bez skutečného výsledku. Lidi se v nich můžou třeba objednat jídlo anebo nakoupit, aniž by za cokoliv zaplatili. Podle odborníků jde o reakci na stres a tlak každodenního života. Olivia Rodrigo oznámila nový festival, na kterým vystoupí výhradně ženy. Organizátoři zároveň uvedli, že 100% čistého výtěžku z akce poputuje na podporu charitativních organizací zaměřených na pomoc ženám a dívkám.
0: Fajn.
2: Omrkneme samozřejmě i silnice. Jak to vypadá? D46, 16. kilometr, trasa Vyškov-Olomouc. Tam pozor, je tam neprůjezdný levej jízdní pruh, protože se tam na vozovce válí nějaký neidentifikovatelný předmět. Možná je to UFO, možná jsou to nějaký cihly, co já vím. Každopádně opatrně. D1, 273. kilometr, trasa Praha-Polsko. Máme tam nehodu, která navíc obsahuje únik oleje. To znamená, že to tam může klouzat, to znamená, že si máte dávat bach. Jezděte opatrně, ještě máme tady ulice Znojemská v obci Jihlava, tam je nehoda autobusu, aktuálně tam probíhá vyšetřování nehody a je zase uzavřený jízdní pruh. To znamená, ideálně se téhle ulici úplně vyhněte, jezděte opatrně a mějte oči na stopkách.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz.
4: Yeah. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Krásný středeční odpoledne tady u nás na Fajnu. Ladíte Fajn Warm Up se mnou s Kristý. Já musím říct, že Míša mi dneska udělala krásný promo. Říkala, že jsem na vás úplně připravená. No to já nevím, ale znáte to. Kdo je připraven, není zaskočen. Něco takový, není překvapen. Já možná teď budu trošku překvapená, ale ne, uděláme si to hezký. Čeká nás top playlist a hned to odstartujeme jedním totálně letním bangrem. Calvin Harris, Disciples, jejich How Deep Is Your Love. Určitě už tu melodii slyšíte. Tak pojďme na to, rozjíždíme první společnou hoďku.

extrémně chytlavá melodie v tomhle songu od Loy s názvem Red Eyes na fajnou středeční odpoledne. A pamatujete si tu jednu hračku, kterou jste nutně potřebovali, protože ji měli všichni kolem vás? My jsme ji nepotřebovali, protože byla tak skvělá, ale prostě protože ji měli všichni ostatní. A mám pocit, že dnešní děti prožívají něco podobného. Některý scénáře se prostě opakujou. Po Labubu totiž přišel další virální hit. Mačkací knedlíčky. Jo, knedlíčky. Představte si to jako takový ty asijský knedlíčky, co si dáte v restauraci. Jenom je to taková gumová hračka, kterou můžete mačkat. Navíc se to prodává v tajných baleních. Takže vy nikdy nevíte, jakou variantu dostanete. A o to víc to nutí ty děti si to pořád dokola kupovat, protože chtějí samozřejmě pořád nový a nový. A ty nejvzácnější knedlíčky se navíc přeprodávají za částky, za který byste si pomalu mohli zaplatit jeden nájem v Praze. Ale vlastně se tomu fakt nedivím. Každá generace měla něco. Pokémony, Beyblady, Tamagoči, sběratelské kartičky. Prostě vždycky existovala ta jedna věc, kterou jste chtěli hlavně proto, že ji mají ostatní děti ve třídě. A pak jste to dostali, jenomže za 2 měsíce přišel další trend. Tak schválně, pojďme se společně zamyslet. Jakou hračku nebo věc jste jako děti chtěli, jenom proto, že jste to viděli u ostatních? Pojďte si dát takovou nostalgickou chviličku, vrátit se zpátky do dětství a mezi tím, jo, napište mi na 724-634-634, tam mi pište ty hračky a my si dáme song z nejnovějšího alba Olivie Rodrigo Drop Dead.

0: Macrae, její Revolving Door, to je takový kopanec v podobě písničky, protože vám to dodá energii, tak doufám, že to zafungovalo i na vás. Takhle při středečním odpoledni společně probíráme, jaké hračky jsme jako děti chtěli, jenom proto, že je mělo naše okolí. A já teda musím říct, že jste napsali výborné zprávy, úplně jste tady ve mně taky probudili nostalgii. Ahoj, já chtěla bužírky, a.k.a. gumový tkaničky, ze kterých se dalo vyrábět všechno možné. Přívěsky na klíče, na telefony, na batohy, čím propracovanější, tím lepší. A to úplně kvituju. Nejhorší bylo, když jste neuměli začít tu bužírku zaplejtat a museli jste čekat, než vám to někdo udělá. Pokud znáte bužírky, tak víte, doufám, o čem mluvím. A pokud ne, pokud to neznáte, tak si teď budu připadat stará. Michael píše, že za něj to byly Beyblady, že on chtěl vždycky Beyblady, další taková trošku oldschoolová věcička. No a zatímco někdo chtěl hračky, tak někdo chtěl třeba vybavení do školy. Druhý Michal píše, že on chtěl školní penál, protože měl nějaký super tlačítka, různý šuplíčky na tušky, všechno možný, a že moc dětí to nemělo, takže to byl takový unikát a že mu nakonec nevadilo, že sehnal jenom růžovej. No tak někdo prostě chce hračky, někdo školní potřeby. Každopádně moc díky za sdílení, děkuju za zprávy a my pojedem dál s dalšíma songama. Čeká nás třeba Elle Farben From Disco to Disco, tak si uděláme takovou mini pártošku. Takhle při středě, už za chvilku společně tady na Fajnu.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího.

0: Navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
1: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.

tenhle track nerozhejbal, tak byste si měli zkontrolovat puls, protože tohle rozhejbe každýho The Weeknd, jeho Can't Feel My Face. Národní sport Čechů, hokej, jasně, ale teď je to možná hledání tý nejlevnější dovolený. Přiznejme si to. Normální člověk si prostě vybere nějakou dovču, zaplatí a těší se, jak si to užije. My Češi, my si vybereme hotel, zaplatíme, ale pak ještě další 3 týdny kontrolujeme, jestli náhodou mezi tím nezlevnil třeba o dalších 800. A podle nového průzkumu na tomhle něco fakt bude. Češi totiž patří mezi největší dovolenkový šetřílky v Evropě. Prostě rádi čekáme na last minute nabídky, hledáme levnější ubytování a pečlivě porovnáváme ceny. Znáte takový ten trend girl math? Tak tady by se dalo říct Czech math. Když jde o dovolenou, tak česká matematika je prostě hledat ty nejlevnější nabídky, i když tím časem, který strávíme hledáním, bychom si mohli zaplatit možná další dovolenou. No a pak navíc během prvního dne na tý dovolený utratíme tu ušetřenou částku za lehátka, zmrzliny, suvenýry, ale to nevadí. Každopádně největšími hity top destinace zůstávají Itálie, Chorvatsko a Španělsko. Samozřejmě pak je i ta druhá skupina lidí, zatímco některý šetří, tak druhá skupina vyráží prej na exotické cesty, jejich hodnota se blíží k hodnotě hypotéky, spíš než zájezdu, ale je to prostě tak. Navíc nám nově pomáhá hodně umělá inteligence, prý spousta z nás hledá dovolenou právě pomocí AI, takže tato za nás vyřeší, ale stejně se pak znova díváme my sami, protože jí nevěříme. Tak schválně, pojďme si udělat zase takový mini průzkum. Kam se chystáte letos na dovolenou? Napište mi destinace, hodíme si sem tipy, ať už to bude nějaká low cost, low budget, nebo naopak hodně drahá luxusní dovča. Napište mi, do jaký destinace se letos chystáte. Já se totiž zatím nechystám vůbec nikam, takže potřebuju nějakou inspiraci a taky důvod vám závidět. Pište na 724-634-634 a pustíme si song, který v poslední době je jeden z mých oblíbených. A váš bude taky. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Další top letní soundtrack Bibi Rexa Faithless, jejich song New Religion nám právě dohrál na fajnou středeční odpolko. Venku krásně a já jsem se ptala, kam se letos chystáte na dovču. No a dokonce jsem někoho zastihla i na cestách, takže zdravíme Lucku a Marka, který píšou, že jsou aktuálně na cestě do Chorvatska, tak přejeme, ať si to moc užijou. No a dovolených v autě je tady víc, protože píše i Karel, že se chystají na road trip po Slovensku. Spánek budou zařizovat, takže budou v autě, v různých kempech a budou chodit na výšlapy na nejvyšší hory Slovenska. Naopak někdo se chystá na leteckou pohodičku Ultra All Inclusive na Kypr, to píše Kopis. Cena za osobu kolem 40 tisíc, no posuďte sami, jestli je to pro vás už moc vysoká, nebo akorát cena. Irča, ta se zase chystá s dcerami a vnoučaty do Turecka, mají odlet z Pardubic, tak už se těší. No potom Michal píše, že ten zůstane doma v Česku v horách, i to se dá, ale hory jsou očividně velký favorit, protože i Petra píše, že se chystá do hor, sice ne v Česku, ale chystají se do Alp, do Rakouska, do Itálie a pak ten druhý týden si tam ale dají i moře, a to buď Itálie nebo Chorvatsko. Ubytko prej budou zařizovat na poslední chvíli, i to se dá. No koukám, a ještě jedna exotika, to musíme zmínit, protože Kája ta tady nabombila, že se chystají s kamarádama na jako takovou svatební cestu na Bali. No, hodně luxusní destinace, nebo luxusní daleká, exotická, tak. No a prej jich bude celkem 6, že to je ideální, že měli svatby všichni kousek od sebe, tak jedou jako velká parta. A to musím říct, že mi přijde jak skvělý nápad. Prostě jet někam s velkou partou takhle v létě, ideální. Já vám moc děkuju za zprávy, my jdeme za chvilku na další songy, které se vám hodí, ať už na týdovče jste, nebo jste teprve na cestě, anebo na ní teprve čekáte. Třeba Jonas Blue, Dakota, Fast Car. Tak už za chvilku tady na Fajnu. We got that
1: hit. Fajn. Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
2: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
3: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového. Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
4: Klikni!
5: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
4: Co to je?
5: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
4: Ideální na léto s kámošema.
5: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
4: Tak to beru.
5: Když hry, tak Mironet.
6: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
11: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
12: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
14: všude
13: zdejší,
14: všude je fajn.
15: Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít je i ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej. Mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července v Praze. Více na ebl.cz/2026.cz. Mistrovství Evropy v boxlacrosu. Fajn.
1: Představte si sport, kde se potkává rychlost hokeje, tvrdý rány a mantinely, taktická přetlačovaná z basketu a k tomu dynamika házený. Zní to možná jako absolutní sci-fi, ale ne. Přesně tenhle brutálně bleskový banger už zítra kompletně ovládne Prahu. Řeč je o box lacrosu, extrémně rychlý halový verzi lacrosu, která se hraje na hřišti s mantinely, akce se prakticky nezastaví. V Kanadě je to dokonce legendární národní letní sport, no a u nás v Praze už od zítra, to znamená od 25. června do 4. července, propukne mistrovství Evropy. Sjedou se sem ty nejlepší týmy z celé Evropy, poprvé v historii se navíc představí i ženský turnaj a naši čeští reprezentanti budou doma útočit na ty nejvyšší příčky. Hrát se bude v Radotíně, taky na Jižáku a v Malešicích. No a protože my přece nechceme, abyste si takovou sportovní bombu nechali utéct a jenom na ní koukat zpovzdálí, tak pro vás máme absolutní cheat code. Na našem Instagramu totiž běží soutěž o lístky. Hledáme celkem 4 výherce, každý z vás dostane 2 vstupenky a hlavně 2 exkluzivní VIPka. To znamená nejlepší místa na terase, k tomu brutální catering, kde do vás budou zdarma padat sýry, uzeniny, co já vím. No ale prostě pamatujte si to a hned běžte na náš Instagram, Instagram fajnu, hoďte tam ten komentář, no a vidíme se ve VIP zóně. My ladíme formu, jdem na další songy.
0: Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej. Mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července v Praze. Více na ebl.cz/2026.cz.

tak milujú mladí, talentovaní lidi. No a tohle byl důkaz. Rue Gale, mladá česká zpěvačka a její song Pretty on Paper nám takhle krásně zakončil naší první společnou hoďku při tomhle horkým letním dni. Středa odpoledne, no a my jedem dál. Čekají nás zprávy, ale pak hned další songy. Dáme si další zpěvačku, která pobláznila republiku. Eva Farná, její Perpetuum Mobile, jedna z věcí, kterou si tady zase za chvilku dáme. Tak zůstaňte se mnou. Na fajnou.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
3: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
4: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes,
5: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Jsme online.
7: Online.
8: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
9: Od července se sníží minimální zálohy na sociální pojištění pro OSVČ. Nižší částku budou platit i lidi v prvním pásmu paušální daně. Pozor ale na přeplatky za první polovinu roku. Ty se nevrátí automaticky. Živnostníci si o ně musí požádat. Zatímco paušalisté si je mohou odečíst už z červencové platby. Neobvyklý zásah řešili policisté na Prachaticku. Kolem jdoucí upozornili na odstavené auto, před kterým šlehaly plameny a svítil nápis RIP, což vyvolalo obavy z tragické události. Na místě se ale žádný zločin ani nehoda nestaly. Podle zjištění šlo o součást zvláštního osobního rituálu, který měl symbolicky uzavřít jednu životní etapu. Adam Sandler překvapil svou manželku Jackie originálním gestem ke 23. výročí svatby. Nad jejich domem nechal přiletět letadlo s nápisem připomínajícím jejich společné roky. Dvojice tak ukázala, že i v Hollywoodu můžou vztahy vydržet desítky let.
10: Fajn.
11: Krásný odpoledne, máme tady středu, to znamená středa, písniček je třeba, čeká nás druhá společná hoďka tohle fajn warm-upu se mnou, s Kristý a taky samozřejmě s top playlistem. Máte se na co těšit, navíc nás tady už v půl třetí čeká speciální host. Jestli sledujete reality show Are You The One, budeme tady mít režiséra Randíček, takže se dozvíme nějaký spicy zákulisní info, to znamená, zůstaňte tady se mnou, no a mezi tím samozřejmě dobrý songy. Tak pojďme na to hned teď, ať už na nic nečekáme. Hozier, Nobody Soldier, startujeme druhou společnou hoďku tady na Fajnu.

DJO, End of Beginning, taková romantiárna takhle na středeční odpoledne. Máme 24. června a za dva dny bude takový velký svatební datum. 26.6.2026. No a tak jsem se zamyslela nad cenama svadeb. Když vám někdo řekne, že jeho svatba stála 300 tisíc, co si řeknete? Že to je levný? Nebo byste na něj už zavolali finančního poradce? Ukazuje se, že moje generace, to znamená my, Gen Z, máme na svatby takový jako zajímavý názor. Ne, že bychom se nechtěli vdávat nebo ženit. Jenom si klademe tu nepříjemnou otázku, jestli fakt potřebujeme všechny ty věci, jako je živá kapela, fotokoutek, čokofontána, nebo bychom radši jednou vlastnili byt. Protože si prej čím dál častěji říkáme, že bychom klidně těch spoustu svatebních tradic vynechali. A ne proto, že bychom nebyli romantický, to vůbec ne. Ale protože když vidíme ceny těch svadeb, tak máme někdy pocit, že to je spíš organizace olympiády, než oslava lásky. A upřímně mám pocit, že jsme jakoby ta první generace, která se neptá, jakou budeme mít výzdobu, ale spíš přepočítává ceny svatby na doby dnů na dovolený. Třeba výlet do Japonska nebo na Bali, na tu svatební cestu. Je možná to dává smysl, možná ne, každý to má asi jinak. Někdo prostě, jeho motto je dokud nás smrt nerozdělí, někdo si říká dokud nás nerozdělí hypotéka. Tak či tak, mě zajímá, jestli je nějaká tradice, svatební tradice, která vám připadá úplně zbytečná, kterou byste klidně ošulili, ať už je to ta živá kapela nebo něco. Něco, co prostě stojí na svatbě peníze, ale vlastně si říkáte, že to nepotřebujete. Napište mi 724634634, ať už svatbu máte za sebou, nebo třeba snad někdy před sebou, jestli chcete, tak jako já, každopádně napište a já posílám další song. Ten slíbený, konečně je to tady, Eva Farná, Perpetuum Mobile. Pojďme to vyspívat z plných plic.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Pa nám právě dohrál Max George, jeho song Barcelona. Trošku jsme se přenesli, ne? Všichni do Španělska. 14.21 a já jsem se vás ptala, jaká je podle vás nejzbytečnější svatební tradice. Michal psal, že za něj je absolutně zbytečný házet kytkou. 20 lidí riskuje výron kotníků kvůli předpovědi budoucnosti, která má přesnost horoskopu. Takhle, rozumím tomu této nenávisti vůči házení kyticí. Na druhou stranu, to je aktivita, která za stolik nestojí, takže tu bych podle mě klidně na svatbách nechala. Je to taková zábavná aktivita. My holky se na to vždycky těšíme, že jo? Pro chlapy to asi tak příjemný není. Když ta vaše chytne kytku, no tak se máte čeho bát. Nicméně to bych nechala. Zdeněk ten má naopak poznámku, že podle něj jsou zbytečný svatební koordinátorky, protože jak není svatba nad 150 lidí, není potřeba mít svatební koordinátorku za něj. Že to navíc pak cenově vyjde jako hezká dovolená. To je přesně to, o čem jsem mluvila. Některé věci prostě stojí na svatbách hodně peněz. Záleží, jak si to kdo chce udělat, že jo? Proti gustu, klasika, každý máme jiný názor. Já vám ale moc děkuju za ty vaše, děkuju, že píšete. No a za chvilku si pustíme další song. Alex Warren, jeho Fever Dream. Tak už za chviličku, tady na Fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
2: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
3: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.

0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
1: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chléba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
0: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.

0: další takový ideální chill song na léta, na léto, Unutus, Dennis Lloyd, jejich Diamonds nám právě dohrálo na fajnu. My máme středu odpoledne a za chvíli už bychom na drátě měli mít našeho speciálního hosta. Já už jsem vám trošku řekla, o koho půjde. Měli bychom tady mít režiséra Randíček z reality show Are You The One? No a pokud jste to ještě neviděli, tak doporučuji začít koukat, protože je to nová show, takže úplně nový koncept. Mě to extrémně baví. Jde o to, že jsou prostě lidi na vile. No a ty lidi už jsou předem spárovaný, takže oni si nehledají toho, koho chtějí, ale toho, koho jim dohodila věda. To je jejich cíl. No a když se jim to povede, tak vyhrajou spoustu peněz. Když se jim to nepovede, tak odejdou domů s prázdnou. Nicméně my doufáme, že už se nám blíží ten Dominik, což je právě režisér Randíček. Už ho tady máme. Super, no tak jo, tak schválně se uslyšíme. Ahoj Domčo!
1: Ahoj Kristi, zdravím tě, zdravím všechny posluchače.
0: Ahoj, tak co, jak to tam jde? Máš nějaký spicy historky z Randíček?
1: Dobrý, jde to dobře, akorát jsme z jednoho přijeli, to jsi mě odchytila přesně, když jsem vystoupil tady ze štátní dodávky.
0: To je timing.
1: A timing skvělej. Hele, spicy historky, těžko říct, jako každý randičko je trošku spicy. Myslím si, že Tajsko nám nabízí tady opravdu zajímavý místa i zážitky, takže tady máme za sebou pár hodně zajímavých randiček. A jedno, co bych vypíchnul, tak byla určitě třeba Opičí hora. Nevím, jestli jsi viděla, ale určitě sleduješ, tak viděla jsi, jak jsme se museli prodírat opicema až nahoru do chrámu, kde se Tomáš s Laurou usadili s neuvěřitelným výhledem. A to bylo super. Museli jsme uplatit fakt jako desítky opic, aby nás vůbec pustili nahoru.
0: A čím jste je upláceli?
1: Ale banánama a kukuřicí. A museli jsme vyplácat jako spoustu raníčkovýho budžetu na to, aby jsme zaplatili opici. Aby nás vůbec pustili na rande.
0: Hele, a myslíš si, že mít opičky na rande může být jako takový bonding moment, že to zlepší to rande? Je to dobré, doporučil bys to na první rande, opičky?
1: Hele, jako po natáčení si jistý tolik už nejsem. Ale pro mě byly super, já jsem si říkal, že já bych si jednou okamžitě vzal na hotel, kdyby mi to dovolili. Prostě jsou roztomilý malý opičky, ale když jsem viděl, jak nám rozebrali techniku i kamery, tak jsem pochopil, že radši jsme uplatili, nechali jsme za sebou.
0: Rozumím, takže opičky už asi nebudou, no ale tak co dalšího nás čeká? Ještě něco bude? Dramatickýho, spicy?
1: Ty jdeš přímo o tom spicy obsahu, mě to je jasný.
0: Promiň, jenom já prostě to mám v hlavě a myslím si, že i všichni diváci, to je to, co nás baví.
1: No jasně, ale tak Randíček máme připravených spoustu, jo. Je tam fakt široká škála od takových hodně, hodně romantických až po nějaký dobrodružný, takže já si myslím, že diváci si určitě budou mít z čeho vybrat. A teďka v nejbližších dnech nás čeká, myslím, hodně zajímavý Randíčko, kde... Já jsem expert na to něco vyspoilovat, jo, tak počkej, musím zastavit.
0: Opatrně, opatrně.
1: Každopádně, kde jsme nechali naše singles i do takového hodně lokálního prostředí a mohli si namíchat takový hodně lokální drinky, což oni ocenili jako velmi. Když jim dovolíme alkohol, tak to jsou nejšťastnější na světě. A tam se nám to trošku rozjelo, takže myslím si, že popíjení v tajském duchu, tak to bude na obrazovkách každou chvíli.
0: Já jsem se zrovna chtěla zeptat, slyším asijský drinky, tak to muselo jim pořádně rozproudit atmosféru. No tak my se budeme extrémně těšit. Mě si úplně nalákal, já jsem zvědavá, co se stane.
1: No počkej, tak mi rovnou řekni teda, co ty by si vybrala za randičku. Musíš mě inspirovat taky pro nějaký obsah a třeba, hele, budeme mít rande inspirovaný Fajn rádiem.
0: Rande inspirovaný Fajn rádiem. Hele, já bych chtěla, normálně bych řekla nějakou romantiárnu, normálně bych ti řekla prostě, že chci koukat na hvězdy, ale když máme takovýhle možnosti, já bych je donutila tancovat nějaký asijský tance. Já chci vidět třeba břišní tance. Něco takovýho.
1: Ale to jsme tady už taky měli. Právě včera byla v televizi epizoda, kde jsme vzali na místní asijský trhy. No. A tam byly taky skupinový tance, kde oni mi chtěli jako utíct z trhu a začít tančit s místníma.
0: OK.
1: Což jako nápad to byl skvělej a my jsme měli už jako postavený asi 40-letý členej štáb na úplně jiném místě, takže tancování nakonec nevyšlo, ale jako rozmyslím to, mohlo by to fungovat.
0: Když to bylo takhle, to vyšlo skoro přirozeně, tak to byste ještě měli zvážit. Já bych to chtěla vidět. Některý ty soutěžící tam mají takový taneční moves. Chci vidět Jirku a Tomáše prostě tancovat tyhle věci. Jo?
1: Dobře, tak já, ale já to zařídím Rostancem pro tebe, Jirku a Tomáše.
0: Pecka, tak se budu moc těšit. Domče, moc krát ti děkuju. Já myslím, že jsi nalákal všechny posluchače, aby si to doma pustili. No a budeme se těšit, co nám dál naservírujete.
1: Super, tak taky děkuju. Hele, děkuju, mějte se krásně.
0: Ty taky, zdravíme do Tajska. Užívejte a pořádně díky. Dělejte drama.
1: Díky, zatím,
0: tak
1: ahoj.
0: Tak měj se krásně, ahoj. Jste to slyšeli, máme se na co těšit a my si teď dáme další song Lady Gaga a Abracadabra právě teď na Fajnu.

0: Lady Gaga se svým songem Abracadabra vás doufám teď všechny začarovala, abyste měli dobrou náladu. 14.44, to je takový magický čas. No a navíc 24. června se slaví, což je dneska, Mezinárodní den víl. Já jsem nevěděla, že to existuje, teď jsem si to dočetla, tak teď už to víte taky. Nevím, jestli se někdo cítíte jako víla, tak možná je to váš den. No a i kdyby ne, tak můžeme prostě doufat, že to je takový jako magický den, udělat si to dneska hezký. A my si to hezký uděláme se songama, se kterými se možná nebudeme cítit trochu jako víly, ale spíš si to tady uděláme jako takovou party. Takže za chvilku třeba Alan Walker a jeho Faded, nebo taky Chemical Brothers Go, trošku to tady roztočíme. Tak za chvilku na fajnu, užívejte odpoledne.
1: Vezeme ti na zrče festival Next Generation. Na Fine Boat vystoupí Gufrau, Mad 213 a DJs ND a Spirit. Vstupenky na celý zrče festival a exkluzivní Maiden Fine na lodi od nás dostaneš last minute v Morning Boost. Festivalové slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan originál šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
7: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
9: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: Jednoduchost má sílu. A michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival restaurant.cz.
11: Prázdniny, pádláč, paráda.
12: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
11: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
13: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh! Oh!
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

Walker и Зелена Солхайм. Faded. Středeční odpoledne na Fajnu. Taky máte někdy pocit, že ty nejlepší věci v životě přicházejí na poslední chvíli? Jestli na tuhle sobotu ještě nemáte žádný plán a low-key toužíte po nějakém dobrým zážitku, třeba hudebním, pod širým nebem, tak teď přestaňte dělat cokoliv, co děláte a poslouchejte mě na max. Protože už tuhle sobotu, 27. června, na letišti v Letňanech zažijete absolutní banger. Dorazí tam totiž kapela One Republic. Jo, tyhle celosvětový megastars. No a slyšet jejich hymny, jako třeba například tuhle. Counting Stars, nebo taky třeba song Apologize, slyšet tohle naživo a zaspívat si to s dalšíma třeba 30 tisíci lidma, to je totálně skvělý zážitek, absolutní skvělá energie. No a protože my vás v tom samozřejmě nenecháme, máme pro vás top zprávu, protože u nás na našem Instagramu Fajnu běží obří blesková soutěž o lístky. Soutěžní post tam přistál, princip je naprosto jednoduchý, stačí, abyste po ten příspěvek označili někoho, koho chcete vzít sebou a napsat, na jaký song se těšíte nejvíc. My vylosujeme dva výherce, každý dostane dva lístky, takže celkem rozdáváme čtyři, abyste si mohli vzít svoji plus jedničku, samozřejmě, protože prožitej koncert s někým blízkým je vždycky lepší. No a můžete svoje šance navíc zdvojnásobit, to je takový tajný cheat code, jo? To vám říkám jenom proto, že jste to vy. Přidejte se rovnou i do naší instagramové komunity, tam totiž budeme losovat třetího výherce. Ale neříkejte to dál, jo, to je tajný, prostě třetí výherce v Instagram komunitě získá další dva lístky, takže žádný výmluvy, okamžitě na náš Instagram, rovnou do komunity a pojďte si ulovit tyhle lístky na One Republic zadarmo. Já vám držím palce a doufám, že se tam teda v sobotu uvidíme. No a teď další song, ale vy běžte soutěžit, ať se můžem potkat. Teď Dominik Fajk, jeho White Keys.

Dominik Fike, jeho White Keys, tenhle virální song, takovej pohodovej, nám pohodově zakončuje tuhle středu, ne, co kecám, zakončuje nám jenom druhou společnou hoďku na fajnu, my se ale přesouváme do té třetí společné hoďky, zároveň třetí hodiny odpoledne, dáme si počasí, zprávy, dopravu, však to znáte, a pak další top songy tady na fajnu, tak zůstaňte se mnou, už za chviličku. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
1: Welcome to the show.
4: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
4: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
12: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
13: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
14: Moje rosnička alter ego je zpátky, pojďme se podívat na počasí. Aktuálně 30 stupňů, převážně slunečno, no já když se koukám, tak nevidím ani mráček. To znamená, že je venku pořádný pařák, to znamená, že určitě doplňujte tekutiny, pokud můžete, vyražte se někam schladit k vodě nebo tak, rovnou se opalovat, nezapomínejte samozřejmě na opalovák, máme pořád vysoký UVčko, 6, no a další dny budou ještě větší tropy. Aktuálně se mi telefon zaktualizoval na to, že nás čekají až 40. o víkendu. Takže se na to pojďme připravit hezky postupně. Každý den budeme navyšovat teplotu.
12: Fajn. Jsme online.
15: Jsme na DAB+.
12: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
16: Petice za zavedení menstruačního volna v Česku už získala přes 26 tisíc podpisů. Její iniciátoři zdůrazňují, že by se to týkalo pouze žen, kterým menstruace způsobuje výrazné zdravotní komplikace. V Praze je moc reklam. Nový průzkum ukázal, že názory Pražanů se výrazně liší. Zatímco část obyvatel považuje reklamní plochy za rušivý prvek veřejného prostoru, jiní je vnímají jako běžnou součást města. Největší kritiku ale dlouhodobě schytávají billboardy a další velkoformátový venkovní reklamy. Shakira si připsala už čtvrtou účast na mistrovství světa. Díky vystoupení na zahajovacím ceremoniálu překonala svého bývalého partnera, který se zúčastnil 3 šampionátů.
12: Fajn.
14: Samozřejmě si dáme i dopravní informace. D55, 31. kilometr, na trase Napajedla Hulín, tak tam je porouchaný vozidlo a neprůjezdnej pravý jízdní pruh, takže očekávejte zdržení, na místě už by asi měla být policie, ale pro jistotu jeďte opatrně. D1, co byste čekali, samozřejmě ta tady musí být. 14. až 15. kilometr na trase Praha-Polsko, je tam zase porouchaný vozidlo a možná překáží na silnici, zase tady máme varování, že máme projíždět se zvýšenou opatrnost. D5, to stejný, porouchaný vozidlo, 62. kilometr a zase nás to varuje, že máme na trase Praha-Rozvadov dávat bacha. No a potom ještě v Brně Husovický tunel, tak tam je uzavřený pravý jízdní pruh. Kvůli překážce zase odstavený auták. Samý odstavený auták je dneska, tak jezděte opatrně, koukejte kolem sebe, ať z toho ještě neuděláte bouračku.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz.
14: Slunečný, horký odpoledne tady na Fajnu. Ladíte warm-up se mnou s Kristý a čeká nás už třetí společná hoďka. To nám to uteklo. To je taková polovina vysílání, zároveň polovina týdne, teda polovina mýho vysílání. Samozřejmě tady budou i moji kolegové později, ale teď pojďme začít tu naší ještě hodinu. Ještě tady budem chvilku se mnou. Nico Santos number one, s ním to odpálíme. Tak pojďme na to, pojďme si to užít.

pořádná tancovačka musí být Kato John Turn the Lights Off, takhle při středě na fajnu 15.12. A já mám dobrou zprávu pro všechny muže menšího vzrůstu. Dobře, nezačneme tou dobrou zprávou, ale dostaneme se k ní. Ale podle různých výzkumů mají vyšší muži, jo, teď se bavíme o těch vyšších, mají v životě v některých situacích prostě výhodu. Jasně, to je s holkama, to je jasný, ale obecně je prý lidi často vnímají jako lídry, někdy mají i jednodušší postup v kariéře, no a to seznamování to vůbec nemusíme zmiňovat. To je informace, kterou asi nechcete slyšet, pokud máte 1,70 m. Na druhou stranu odborníci připomínají jednu důležitou věc. Výška sice funguje na první dojem, ale první dojem prostě netrvá dlouho. Po pár minutách už nikoho nezajímá, jestli měříte 1,90 m. Mnohem víc záleží na tom, jestli umíte komunikovat, jestli máte humor, charisma nebo sebevědomí. U nás doma se vždycky říkalo, že nejlíp zbalíte holku na slova. Jo, vždycky to musíte umět ukecat a očividně to i podle výzkumu platí. Internet možná občas působí, že ideální chlapy musí mít 2 metry, vyrýsovaný tělo a vlastnit třeba ostrov v Chorvatsku, ale v reálném životě to tak prostě nefunguje. Takže ano, vejška může pomoct, ale jestli nás něco život naučil, tak to, že sebevědomí short kings dokážou být mnohem nebezpečnější soupeři než 2-metroví borci, který neumí navázat konverzaci. Pojďme si ale pokecat o tom, jakou roli hraje u nás všech vejška ve výběru partnera. Pojďte mi napsat, ať už jste dámy nebo pánové. Pánové, vy mi napište, jestli byste třeba mohli chodit s vyšší partnerkou. Dámy, vy zase, jestli s nižším mužem. Jak vás to zatím ovlivňuje ve výběru? Pojďte mi podělit, pozdílet. Prostě pojďte se mnou podělit o své zkušenosti. 724-634-634. Jakou roli pro vás hraje vejška při výběru partnera? A mezi tím samozřejmě další song. Dáme si zase takový letní vibík. With DMC, Bees Honey, jejich Show Me Love.

0: Shawn Mendes, jeho krásný song Why, Why, Why, který doufám, že jste si zaspívali společně se mnou. Takhle přes středečním odpoledni a společně probíráme, jakou roli hraje vejška, když si hledáte partnera. A nemyslím vysokou školu, ale myslím fyzickou vejšku. A máme tady dva takový odlišný případy, protože Alex z Mostu píše, že má poprvé menšího chlapa a že to je výhra. Takže opravdu Short Kings, a.k.a. v češtině Malí králové, mají něco do sebe. Píše, že její chlap má 160, ale to, jaký má charisma, vejška nenahradí. Je to tak, prostě někdy je důležitější charisma než vejška, ale i vejška může mít něco do sebe, záleží, co hledáte. Michal ten píše, že on osobně preferuje holku, která je menší než on, takže kdokoliv pod 1,90 m. To si myslím, že není zas takový problém. Michal se nám tady trošku vychloubá, že jo, že má 1,90 m. Ne, já děkuju za zprávy. Ať už měříte tolik nebo tolik, není to o tom, může to být výhoda, ale musíte mít i něco jiného. My všichni. Tak já vám děkuju a za chvilku si pustíme další věc. Čeká nás Dave Temsich Rain Dance. Taková těžká romantiárna pro kohokoliv. Ať už jste vysocí, jak chcete, tenhle song si můžete užít společně se mnou. Za chvilku tady na Fajnu.
1: Fajn. Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
2: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
3: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám je auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
7: děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Atención, señoras y señores!
11: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
12: Un, dos, tres!
11: Mix Latino, bachata,

0: salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
2: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Fajn. Let's get the party.

0: bitch.
1: Extrémně chytlavou letní pecku navařili David Guetta a Akon. Sice je to starší, ale nikdy to nezestárne. Sexy bitch. Tenhle song jsme si dali právě teď na fajnu středeční odpolko. A jaká je největší lež o prvních rande? To, že musíte udělat dojem. Protože podle psychologů si lidi po prvním rande často nepamatujou, co přesně ten druhý říkal. Ale velmi dobře si pamatujou, jak se vedle toho druhého cítili. A vlastně to dává smysl. Když jdete domů z rande, neříkáte si, ježiš, to bylo tak skvělý, jak mi vyjmenovával všechny svoje pracovní úspěchy od roku 2019. Ne, ne, spíš řešíte, že vám s tím člověkem bylo dobře, že jste si připadali vyslyšený, že jste si na nic nemuseli hrát. Odborníci dokonce tvrdí, že je důležitější schopnost naslouchat, než to přijít na to rande se sebevědomím. Je důležitý být přítomnej, nevymýšlet si v hlavě další historku, zatímco ten druhý ještě mluví. A to vlastně znamená, že na prvním rande ani nemusíte být ten nejvtipnější člověk v místnosti. Nemusíte mít perfektní outfit, ani dokonale nacvičený odpovědi, to už vůbec ne. Stačí, když se vedle vás ten druhý člověk cítí dobře. Takhle jednoduchý to je. Takhle jednoduchý. Tak schválně, co je za vás jedna taková věc, díky který si po prvním rande řeknete, jo, s tímhle člověkem chci jít ještě jednou. Co vám zajistí to druhý rande? Nebo spíš tomu druhýmu člověku s váma? Chápete, jak to myslím? Prostě když jste s někým na rande, tak jaký je ten green flag, ta zelená vlaječka, která vám řekne, jo, s tímhle člověkem bych chtěl jít na rande ještě jednou. Co to musí být? Napište mi, pojďte se mnou podělit, můžeme se z toho třeba i poučit společně. 724634634, to je to číslo, kam mi pište. A my si dáme song, který je o tom, jak jsou všichni kolem vás zadaný, zatímco vy jste single. Tematický. Harry Styles, American Girls, právě teď na Fajnou.

0: Jason Boone a tenhle nádherný song Sorry I'm Here for Someone Else, u kterého můžete vykřičet absolutně všechny emoce na světě, který vás zrovna sužujou takhle při středě odpoledne. A my společně řešíme, jaká věc vám na prvním rande zařídí to druhý. Co vám řekne, že s tím člověkem chcete jít ještě na další. A musím říct, že se tak jako shodujete v tom, že je důležitá chemie. Třeba Nelly právě Nelča z Mostu píše, podle mě je to o chemii a odbourání studu. Uvolněnost tady padá všude, protože i Naty píše, že za ní je absolutní green flag nenucený, uvolněný humor. A když se na první dobrou hned nechlubí, co vše dokázal a co má. Vidíte, to jsme si přesně říkali. Naty taky píše, že samozřejmě je pro ní důležitý, když se shodnou na hudbě nebo oblíbeném seriálu nebo filmu. Souhlasím, to je důležitý bod. A prý spolu Naty se svým přítelem jsou už 5 let, protože už od začátku měli tohle všechno. Já nezávidím, neříkej, já samozřejmě ty příběhy slyším ráda, jo, ale občas mě to dojme. Vašek píše přesně, že je za něj důležitý, aby to bylo příjemný a uvolněný, zbytek je přidaná hodnota, na tom se fakt shodujete. A Michal dodává něco, co ještě nezaznělo, když se holka směje, není rejpavá a když ráda jí. To mě zaujalo, to je zajímavý bod. Tak vidíte, každý má jiný ty věci, podle kterých to posuzujeme. Každopádně jsme se všichni shodli, důležitý, aby to bylo uvolněný, byla tam chemie a bylo to dost vtipný, nebo tak prostě uvolněný. Tak, to je to nejlepší slovo. Já vám moc děkuji za sdílení. Možná trošku teď tady půjdu někam brečet, jo, tak já vám radši pustím song, abych nemusela brečet před váma. Za chvilku si dáme Tiësta The Business, trošku takovej party song. Pojďme trošku rozproudit atmosféru. Tak za chvilku tady na Fajnu. Yeah, we
1: are fajn. Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@podebrady.cz.
6: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
7: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Taky nechcete končit léto větou.
9: To zase nějak uteklo, viď?
8: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
10: Mami, ten Superland byl boží.
11: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
12: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
13: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
14: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
15: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
14: Romantika.
15: Sportáky.
14: Zábava pro děti a mnohem víc.
15: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
17: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
18: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
19: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
20: Právě dozrál česnek, co má říz.
19: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
21: Klikni! Co frčí tohle léto?
22: Ravensburger karetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
21: Ideální na prázdniny.
22: Doma, venku, na dovče.
21: Beru!
22: Když hry, tak Mironet.
23: Are you ready, ready?
24: This is Bruno Mars.
25: I'm really
23: creepy.
25: It's Sabrina Carpenter.
23: Music. Fine.
0: let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

středeční odpoledne a absolutní banger Tate McRae a její Just Keep Watching. Tenhle song, který nás taky nikdy neomrzí. Doufám, že jste si ho společně se mnou užili a Česko zná svého nejkrásnějšího muže. Ale je to Slovák. Přesně tak, v soutěži Mr. Czech Republic 2026 totiž právě padl finálový verdikt a korunu pro největšího domácího krasavce nám trošku sebrali bratři ze Slovenska. První místo si totiž vybojoval Daniel Zedníček. Můžete si ho pamatovat z Love Islandu, takovej vysoký, sympatický blondiák, určitě si ho pamatujete, no ale teď nastává ta paradoxní situace. Dan do Česka dorazil ze Slovenska, ale s tímhle čerstvým titulem teď navíc poletí reprezentovat Česko na světový finále do Polska. To je takový hezký evropský mix, evropský paradox. Takže českým chlapům v téhle modelingové bitvě očividně nepomohlo ani charisma, ani smysl pro humor. Slováci prostě přišli, ukázali dokonalý úsměvy a kompletně nám to ukradli a podmanili si to. Ale když se podíváme na to, jakou formu měl v Love Islandu, na vile, no není se čemu divit, pohár je asi ve správných rukou, my posíláme Danovi gratulaci a radši pouštíme další track, protože já si myslím, že i v Česku bychom měli kandidáty na to, aby to vyhráli. Radši další track. Another 54 Ultra, jejich Talk to You, let's go.

0: Tímhle nádherným motivačním songem zakončujeme třetí společnou hočku Nathan Dave a MNEK, jejich song Ten Get Back Up. O tom, že i když spadnete 9krát, tak na 10. pokus vstanete, je to prostě message, že se nevzdáváme a to si myslím, že se při středě hodí. A my se taky nevzdáváme, protože nás čeká další společná hočka, ta poslední, nejdůležitější, nebo všechny jsou důležitý, ale tahle je poslední, takže special výjimečná. Už za chviličku další songy, mezi tím jenom zprávy, doprava, znáte to. A pak další top věci, třeba Naughty Boy, Sam Smith, La La La, tenhle starší song, který si ale všichni užijem. Tak zůstaňte se mnou, na fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

0: vítáme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém z krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
5: Hot News. AI se stále výrazně prosazuje v českých firmách. E-shop Mironet díky vlastnímu AI řešení ušetří podle vedení až pětinu nákladů spojených s administrativou a provozem. Přesto firma neplánuje snižování stavu. Naopak díky 20% meziročnímu růstu chce další rozvoj zvládnout se současným týmem zaměstnanců. V Jižní Koreji roste popularita netradičních aplikací, které uživatelům nabízejí jednoduchý virtuální zážitky bez skutečného výsledku. Lidi se v nich můžou třeba objednat jídlo anebo nakoupit, aniž by za cokoliv zaplatili. Podle odborníků jde o reakci na stres a tlak každodenního života. Olivia Rodrigo oznámila nový festival, na kterým vystoupí výhradně ženy. Organizátoři zároveň uvedli, že 100% čistého výtěžku z akce poputuje na podporu charitativních organizací zaměřených na pomoc ženám a dívkám.
6: Fajn. Mrkneme na silnice. Já mám nejradši bizarní zprávy. A tady D5 docela navařila, protože 88. kilometr na trase Rozvadov Praha. Jsou tam lidi na vozovce a ne tak ledajaký. Prej tam je nějaký chlápek, který tam jezdí v protisměru na koloběžce. Po dálnici. Na koloběžce v protisměru. To je dost bizarní samo o sobě. Každopádně se tomu vyhněte. Mohlo by to být trošku problematický. Další problémy hlásí D11. 37. kilometr na trase Praha Sever. Je tam porouchaný vozidlo a může docházet zase ke zdržení, takže opatrně. D3, tam se nám zase na trase Mezno Kaplice na 147. kilometru válej na silnici nějaký předměty, plastový kryt od motoru nebo co to je. Každopádně prostě dávejte bacha všude, jezděte opatrně, ať už se něco válí na silnici nebo tam jezdí týpek na koloběžce, prostě dávejte bacha.
7: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad.

0: please welcome to the stage.
1: Krásný středeční odpoledne. Vyladíte fajn warm-up a před náma je poslední společná hoďka. No chápete to? Já ne. Uteklo to a teď to uteče i ještě rychleji. Protože jdeme zase naladit náš topovej playlist. Rozjedeme to songem, který absolutně zbožňuju už od doby, co vyšel, což je docela dlouho, ale je skvělej. Tak pojďme na to. Tady opravdu není na co čekat. Naughty Boy, Sam Smith, La La La, let's go. Odstartujeme to.

Páteční odpoledne na Fajnu nám dohrává Sombr, jeho song Back to Friends. Trošku depka, tak pojďme od toho. Každopádně si musíme vážně promluvit. Dobře, to trošku přeháním, jo? Nechtěla jsem vás vystresovat, vím, že tahle věta může trošku zvýšit tep, ale my si musíme promluvit o Are You The One, protože tahle reality show, která se nám tady ve Fajnu docela dostala do hlavy, doufám, že vám doma už taky. Je to skvělá show a my o tom máme podcast Posedlý Are You The One. Já a můj kolega Alberto Jabadu to všechno probíráme a musím říct, že se dostáváme i k tématům, který se netýkají jenom té show, což je zajímavý, protože tam máme ten pohled holky a kluka a někdy to je fakt rozdíl, což je za mě velice přínosný dozvědět se, jak to takhle každý vnímá. Narážíme tam na ty vztahový témata, rozebíráme to na základě toho, co se děje v těch dílech. Vždycky si vybíráme ty nejdůležitější momenty, protože jsou 4 díly týdně, no a my vždycky po tom 4. díle jednak natočíme naše reakce a to je na co koukat, to můžete vidět na našem Instagramu, to je jako legrace ty výrazy, no ale na našem YouTube najdete i celý ten podcast Posedlý, kde rozebíráme ty nejdůležitější momenty těch epizod a je to fakt, jak to popsat, no je to sranda, ale zároveň se fakt dostaneme i k těm zajímavým tématům, který se týkají podle mě nás všech. Rozebíráme to třeba, jak kluci s holkama mají občas problém se dorozumět po zprávách, znáte to, jo? Třeba kluk napíše, jasně, budu tam a my si to přečteme, my holky si to vyložíme jako něco naštvanýho, jakože jasně, budu tam a jsme pak z toho smutný, protože máme pocit, že ten kluk je naštvaný, když to tak vůbec není a přesně tohodle se tam dotýkáme, řešíme to, takže doporučuji dát si ten podcast, no a mrkněte na to, na Instagramu, na YouTube ve full verzi, protože tenhle týden točíme už další epizodu, bude to stát za to, tak na to mrkněte a my společně mrkneme teď tady na další song, Taylor Swift, to je mistryně romantických songů, zamilovaných věcí, no a její písnička Elizabeth Taylor právě teď na Fajnu. Hey, this is Taylor Swift, you're about to hear my-

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

Další motivační banger tady na Fajnu, Panic at the Disco, jejich High Hopes, takhle při středečním odpolku. Máme 24. června a někdo významnej má narozeniny, samozřejmě, vždycky. Ale dneska má narozeniny Leo Messi, tenhle slavný argentinský fotbalista, který mu je dneska 39, no a dva dny zpátky, se dostal na příčku toho nejúspěšnějšího střelce mistrovství světa v historii. To je, myslím, hezký dárek, který sám sobě mohl nadělit takhle k narozeninám. Argentina, no tak má nejlepšího střelce, dobře, ale my máme taky na mistrovství světa přece nějakou šanci. My totiž máme třeba Krejčího. Věř mi, bráním svou ekipu jak Krejčí. Kellyn, Nobody Listen, tenhle jejich song Krejčí, tak doufáme, že díky tomuhle songu třeba dneska, respektive v noci, už zítra ráno, ve 3 vyhrajeme zápas proti Mexiku, jo, ta šance, nevím, jak je velká, nejsem asi expert, tak mě nesuďte. Každopádně zapište si dneska v noci vstávat ve 3 ráno, Česko-Mexiko, tenhle zápas už dneska, tak ať víte, na co koukat, no a my si pustíme další songy. Dáme si třeba Tamiho Impalu Genie, jejich... Tahle melodie, kterou znáte moc dobře, možná už naspaměť, tak si společně zaspíváme už za chvilku. Tame Impala, Genie, jejich Drákula, tady na Fajnu. To nejlepší z hitparád.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
1: Yes!
2: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď

0: na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
0: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
0: Více o akci na
2: firmanazážitky.cz.
3: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Letní slevy právě odstartovaly!
5: Zažij léto naplno!
4: Když zábava, tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
7: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a

ideální letní dávka energie, James Hype, Sam Harper, taky Bobby Harvey, jejich Waterfall jsme si poslechli na Fajnu. A když jsme byli malí, všem nám říkali, že si máme udělat vysokou školu, že to nikam jinak nedotáhneme. Jenomže dneska už můžete studovat třeba i grilování. Je to tak. V Číně vznikl 3letý univerzitní program zaměřený na barbecue. A ne, ne, ne, není to jenom o tom hodit párek na rošt a doufat v to nejlepší. Studenti se učí fakt všechno, od výběru surovin přes práci s teplotou až po budování chutí. Je to prostě věda, teda mnohem chutnější než chemie. A každý, kdo někdy griloval s partou kamarádů, ví, že existují dva typy lidí. Buď jste ty, kteří grilujou, anebo ty, kteří jenom postávají vedle, rozdávají nevyžádaný rady, anebo prostě s ničím nepomáhají. Takže je možná čas, aby o tom grilování rozhodovali lidi, co to mají vystudovaný. Každopádně teda, pokud vám rodiče někdy říkali, že se máte pořádně učit, tak můžete se učit na co chcete, klidně na grillmástra. Ale pojďme si říct, protože je venku krásně, takový ideální počasí na nějakou večerní grilovačku, blíží se víkend, jo, je středa, já vím, ale blíží se to. Takže jestli se chystáte na nějakou grilovačku, pojďme si tady teď nazdílet zase tipy, co nejradši grillujete. Jestli jste tým maso, zelenina, nebo právě třeba nějaký uzeniny, párky, klobásy, co já vím. Napište mi, co nejradši máte na grilu. 724-634-634, tam si pojďme nazdílet tipy a za chvilku si je pak řekneme. Teď už One Republic, jejich Need Your Love.

0: Max a její spot Fake nám právě dohrálo na fajnou 16.41. Středeční odpolka už je skoro za náma. No a já jsem se ptala, co rádi grillujete, protože se blíží večer, teplej večer, to tak svádí ke grilování. Ale musím říct, že jsem v šoku, protože Michal, ten mi napsal, že nerad grilluje, nebo teda, že grilluje, grillujou nejčastěji maso, zeleninu, ale že to prej udělá a pak to nejí. Prosím vás, existuje ještě někdo, kdo nemá rád grilovaný maso? Já jsem v šoku. Grilování je jedna z oblíbených částí léta pro spoustu lidí, který znám, pro mě asi taky. Tak teď jsem úplně, no já jsem konsternovaná, ale normálně jsem ztratila slova. Michal píše, že jako proti grilování obecně nic nemá, jenom nemá rád, když maso chutná, jako by strávilo víkend v táboráku. No musí se to umět samozřejmě, ale to kouřový aroma, to je žádoucí. No nevím, já jsem fakt nemám slov. Každopádně děkuju za sdílení, ať už jste příznivci grilování nebo ne, tak můžete si to maso nebo cokoliv chcete udělat jinak, ale pokud jste příznivci grilování, tak teď máte tenhle víkend podle mě absolutně ideální příležitost hodit něco na grill. Sice od toho bude ještě větší teplo, než bude, ale proč ne? Pojďme si užít tady ty letní privilegia, dokud můžeme. No a letní privilegia jsou i letní songy. Zara Larsson, její Midnight Sun, už za chviličku tady na Fajnu.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Všude
6: zdejší,
7: všude je fajn.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
9: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastude nalisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
12: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
13: My name is Summer.
14: What up, it's Kehlani.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Back to the hits.

posloucháte pravidelně, tak víte, že tohle je jeden z mých oblíbených songů. Teddy Swims, jeho Mr. Know It All. Tak doufám, že jste si ho se mnou užili, protože tohle byla jedna z posledních věcí, co si spolu pustíme. Ne úplně, v klidu, jo? Nikam neodcházím, nebo dneska, jo? Ale slyšíme se zase zítra od 1 do 5, tenhle náš klasický společný čas. No ale dneska už jsme limit fine warm-upu vyčerpali. Já doufám teda, že vyčerpaný nejste, že jste naopak dobře naladěný na zbytek tohodle krásného slunečního dne, ideálně i na zbytek týdne, no a já vás teď předávám do těch nejlepších rukou, protože za mnou už tady je Žampik, který se na nás extrémně těší, i Žampik vás zaručeně rozesměje, pobaví. Uděláte si to s ním hezký, pustíte si nějaký další top songy, no a uvidíme, co si na vás připravím zítra. Každopádně se budu těšit, doufám, že vy taky. Slyšíme se zítra, připomínám, jo, kdybyste to náhodou neslyšeli už dostatečně krát, tak to připomínám. No a na závěr vám posílám poslední song Lost Frequencies Zonderling, jejich Crazy. Tak si to moc užijte, mějte se krásně, fanfárově. Bye, babes.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
5: Je, to je krásná kuchyň.
6: A jak je praktická.
7: To bych chtěla domů.
8: JN Interiér, český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
9: www.jnointeriér.cz.
10: Využijte váš prostor.
11: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni

0: teď na fajnradio.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
3: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
4: Pojďme se podívat na počáso, stále je to na to se sprchovat třikrát denně, aktuálně máme skoro jasno, 32 stupňů a zítra přiložíme, zítra se teplota vyšplhá ke 34 stupňům, juhu!
2: Fajn, jsme online.
3: Jsme na DAB+,
2: jsme v aplikaci Radia.cz.
4: Pojďme se podívat na to, co se děje ve světě a o to se postará Hanička.
5: Od července se sníží minimální zálohy na sociální pojištění pro OSVČ. Nižší částku budou platit i lidi v prvním pásmu paušální daně. Pozor ale na přeplatky za první polovinu roku. Ty se nevrátí automaticky. Živnostníci si o ně musí požádat. Zatímco paušalisté si je mohou odečíst už z červencové platby. Neobvyklý zásah řešili policisté na Prachaticku. Kolem jdoucí upozornili na odstavené auto, před kterým šlehaly plameny a svítil nápis RIP, což vyvolalo obavy z tragické události. Na místě se ale žádný zločin ani nehoda nestaly. Podle zjištění šlo o součást zvláštního osobního rituálu, který měl symbolicky uzavřít jednu životní etapu. Adam Sandler překvapil svou manželku Jackie originálním gestem ke 23. výročí svatby. Nad jejich domem nechal přiletět letadlo s nápisem připomínajícím jejich společné roky. Dvojice tak ukázala, že i v Hollywoodu můžou vztahy vydržet desítky let.
2: Fine Drive.
3: Hudba, kterou miluju. Přesně tady.
2: Fine Drive.
4: Jindra Žampa. OK, 17 hodin, 3 minuty k tomu startuje středeční Fine Drive, středa dobrých tracků třeba. Do toho si řekneme, jaký historický milník překonala naše generace. A teď už ale Hurts a Purple Disco Machine Wonderful Life právě teď na Fineu.

Mariano David, Tyla, Nile Rodgers, Talk to Me. Posloucháte Fajn v 17 hodin 10 minut a pokud máte pocit, že je dneska čím dál těžší najít normální vztah, tak to není jenom pocit. Podle nových dat to fakt nevypadá jen jako pocit. Naše generace zůstává single mnohem díl než generace před nima. A vážný vztahy i svatby se prostě posouvají na pozdějic. A důvodů je prej víc, někdo řeší peníze a bydlení, někdo má pocit, že chce nejdřív vyřešit sebe, práci, psychiku a život a někdo už je prostě tak unavený z Tinder, randíček a situationship, že je prostě radši doma a má klídeček. Možná už prostě neplatí, že ve 20 musíš mít vztah, v 25 prstýneček a ve 30 hypotéku a děcko. No, možná je to vlastně úplně v pohodě. Jen je otázka, jestli jsme víc single, protože chceme, anebo proto, že už se v tomhletom divném randění Tinder, randíček nikdo nevyzná. Mě zajímá, jestli si myslíte, že je dneska těžší najít normální vztah než dřív a jestli jste single dobrovolně, nebo jenom proto, že jste prostě unavený hledat na nějakých seznamovacích aplikacích. Napište mi, jak to máte vy na 724-634-634. Hey, I'm Alex Horn. I'm so excited to finally share my

Posloucháte Fajn ve středu 24. června. To jsem se vás na to, jestli si myslíte, že v dnešní době těžší najít vztah než dřív, protože naše generace Z se stává nejvíce single generací moderní historie. Napsal mi tady Daniel a ten mi napsal: za mě to muselo být v minulosti rozhodně jednodušší, neboť každej šel rovnou k věci. Dneska je každej na netu schovaný za svou profilovkou a může schůzku kdykoliv vzrušit, nebo člověka prostě vygoustuje. Já teda single nejsem, ale v gay světě

0: odpověď.
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
2: Mami, ten Superland byl boží.
3: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
4: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
5: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
6: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
1: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
6: Romantika.
1: Sportáky.
6: Zábava pro děti a mnohem víc.
1: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
7: Firma na zážitky.
6: CZ. Prázdniny, pádláč, paráda.
8: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
6: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
10: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
11: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazwell Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
12: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

Já myslím, že ideální track pro středeční odpoledne na Fajnu. Popojedeme dál, před náma jsou Coldplay a málo lidí třeba ví, že na úplném začátku měli v kapele docela přísný pravidlo. A to, kdo by začal brát tvrdý drogy, letí okamžitě z kapely. Nastavili si to mezi sebou už v době, kdy byli ještě na začátku a chtěli fungovat jako parta a ne jako rock'n'rollovej průšvih. Já myslím, že i díky tomuhle to dotáhli fakt daleko a pojďme si dát legendární track A Sky Full of Stars právě teď na Fajnu. Fine Drive. Fine Drive.

0: Gaga, The Dead Dance, 17 hodin, 40 minut, to je aktuální čas, tohle je fajn. A lidi, svatba za půl mega, 400 hostů, holubičky, ohňostrojíček a tak přesně tohleto očividně naše generace má z tohohle větší osypky. My prý manželství úplně neodmítáme, ale dost se nám mění představa o tom, jak má svatba vypadat. Místo obří show pro poloviny vesnice bychom si spíš dali menší svatbu, míň tradic, míň stresu a hlavně míň dluhů. A vlastně se tomu ani nedivím, když dneska řešíš ceny bydlení, nájmy a to, že tě jeden víkend stojí jak taková menší dovolená, tak potom nechceš několik let splácet svoji svatbu. A já se ptám, jestli je lepší udělat svatbu podle sebe v malém, anebo to prostě jednou rozjet do plnejch. Napište mi, jak to máte vy na 724-634-634.
1: Maximální úspora v Tetě, sleva 40% na celou značku Gillette, náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy, nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
6: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
8: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
13: všude
12: zdejší,
13: všude je fajn.
14: Vezeme ti na zrče festival Next Generation.
15: Na Fine Boat vystoupí Gufrau, Mad 213 a DJs ND a Spirit.
16: Vstupenky na celý Zrče festival a exkluzivní Made in Fine na lodi. Od nás dostaneš last minute v Morning Boost.
17: Festival

Petu Mobile, posloucháte Fajn v 17 hodin 51 minut. Řešili jsme, jestli jste radši pro skromnější svatbu, anebo prostě, když je to jednou za život, teda když je to jednou za život, tak to rozjet do plnejch. Kuba mi napsal, ahoj, já mám do svatby ještě daleko, ale mám pocit, že když už pár svatbu chce, stačí opravdu ta skromná a maličká. Je to svatba jako svatba. Není dobré se zatlužit kvůli svatbě, když musíš myslet na bydlení a hypotéku. No, to je rozumná řeč, Kubo. Oproti tomu takový Vašek, ten mi napsal, ahoj, my máme za 3 týdny svatbu, 42 lidí a za 560 tisíc korun. Tak se mladým nedivím, Vašek, 38 let. No, hele, já myslím, že mám za 3 týdny svatbu, tak se těším, díky, Vášo.

0: Republic.
1: One Republic.
0: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
0: Yeah.
2: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
7: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
9: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
11: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se do...

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Pojďme se podívat na počáso, stále je to na tílečko a háberovky, stále máme 32 stupňů, je skoro jasno, zítra se teplota vyšplhá ke 34 stupňů. Juhuhu.
4: Fajn.
3: Pojďme se ještě podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Nehoda v Praze v ulici Hájkova, jsou tam dva osobáky v sobě. Nehoda taky v Ústí nad Labem, ulice Masarykova. Překážka na vozovce, projíždějte se zvýšenou opatrností. A nehoda taky v Olomouci v ulici Zikova. Taky i tam projíždějte se zvýšenou opatrností.
5: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
1: Fine Drive.
2: Fine Drive.
1: Jindra Žampa.
2: Jindra Žampa.
3: 18 hodin, jedna minuta k tomu startuje druhá hodinka Fine Driveu. Za chvíli si řekneme, co novýho se děje v hudebním světě, do toho nabitej playlist. Odstartuje to Dominic Fick a White Keys na Fajnu.

Ray, hledající svýho manžela na fajnu v 18 hodin a 7 minut. Pojďme se podívat, co novýho se děje ve světě hudby. Izomandias zase posunul český rap o kus dál. Jeho nová deska Exit Upelis se totiž dostala do celosvětového žebříčku nejlepších nových alb na Spotify a skončila na neskutečném 9. místě. Což je fakt masakr, když si vezmeš, že se bavíme o globálním žebříčku a nejenom o české scéně. Takže jo, Izo už dávno není jen lokální jméno. Tady je další důkaz, že česká rapová scéna umí rezonovat i za hranicema. Pojďme ale zazpomínat na track z předchozího alba Talk to Me se Sarou Rikas. Pojďme si to dát právě teď. Fine Drive, Jindra Žampa.

0: hodin, 17 minut na Fajnu a schválně mě zajímá, jestli si myslíte, že výša u chlapů pořád hraje velkou roli, nebo už jsme se jako společnost posunuli dál. Protože podle některých studií to pořád vypadá, že vyšší chlapy mají v životě o něco jednodušší start. Častěji jsou vnímaní jako sebevědomější, schopnější, někdy líp působí v práci a prý mají výhodu i při randění. No a menší chlapy, ti to občas můžou mít těžší už jenom kvůli prvnímu dojmu. Na druhou stranu, to známe všichni. Můžeš mít 1,90 m, ale když seš nudnej, tak je ti to stejně k ničemu. Pak přijde borec, co není žádná věž, ale má charisma, humor, sebevědomí a za 10 minut se získá celou místnost. Hele, já říkám s mým 1,70 m, že ta velikost se vždycky nakonec projeví jinde. No a otázka zní, jestli podle vás u chlapů výška pořád hraje velkou roli, třeba při randění. Napište mi to, ženy, jak to vnímáte vy. 724-634-634. Fine Drive. Fine.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto-polic.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
7: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
8: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
9: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
13: Na grill máme masíčko nebo sýry třeba, ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
14: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
15: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
14: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
16: Den bez dobrý hudby.
17: To je jak drink bez ledu.
18: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
17: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop.
18: Fajn.
19: Vždycky hot.
18: Vždycky

0: Kato a John, Turn the Lights Off, 18 hodin 31 minut, to je aktuální čas. Dáváte si fajn a řešili jsme, jestli podle vás hraje u chlapů výška pořád velkou roli. Anička mi napsala, upřímně jo, výšky si všimnu jako první, ale jestli je borec vtipnej a příjemnej, tak je mi za chvíli úplně jedno, jestli má 170 nebo 190, heleme se. Pak tady máme další zprávu, ahoj, já si myslím, že je to jedno, hlavně ať je milej a hezkej. Tak to vidíte, tak i my, hobiti, máme šanci. Fajn
1: Drive. Hudba, kterou miluju. Přesně tady. Fajn.

0: středeční večer na Fajnu, tohleto je Fine Drive, lidi, léto je tady, plavky a kufříky jsou ready, ale podle všeho letos Češi na dovolených docela dost šetří. Místo all inclusive to tak často vyhrává spíš apartmán za rozumnou cenu, cesta autem a ideálně něco, aby se na to člověk nemusel půjčovat. Lidi víc čekají na last minute, hledají levnější ubytko a dost často volí místa, kam se dá dojet autem a nebo dokonce vlakem. Pořád samozřejmě frčejí klasiky, jako je Chorvatsko, Itálie nebo Španělsko, ale je vidět, že spousta lidí letos přemýšlí hlavně stylem, ať si odpočinu, ale ať mě to moc nestojí. Na druhou stranu, někdo dovolenou řeší jako odpočinek za co nejmíň a někdo si řekne, hele, žije se jen jednou, pojďme do plnejch. Tak mě zajímá, jak to tohle léto máte vy, jestli jste tým, který jede za pohodičkou za co nejmíň peněz, anebo jestli jedete do plnejch a vytasíte všechno, co máte na účtu. Napište mi to na 724-634-634.
1: Fine Drive. Fine. Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Garáž v Hostěrádkách Rešov za 780 tisíc korun, stavební parcela v Borovnici u Trutnova za 880 tisíc, další stavební pozemek v Buděměřicích u Nymburka za 2 999 900 korun, zemědělská usedlost v Dobrné u Děčína za 12 milionů a byt 2 plus 1 v Desné u Jablonce nad Nisou za 2 650 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
11: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
12: Zábava vlny tobogány.
13: Co vás čeká?
12: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
13: Plno tobogánů a skluzovek.
12: Tak všichni rychle do plavek.
13: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
12: Relax, drinky, animace.
13: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
12: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: This is Bruno Mars.
16: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
17: Music.
18: Fine.

Myslím si, že ideální track k tomu, jak je teď venku. Nico Santos, Ray of Light, posloucháte fajn a vracíme se k tématu. Řešili jsme, jestli jste tým low cost dovolený, anebo jestli do toho dáte všechno, co máte. Když je to jednou za rok, tak to prostě rozjedete. Klárka napsala, letos jedeme do Chorvatska autem a máme apartman přes námi, takže jo, počítáme každou korunu, ale moře prostě musí být. Absolutně chápu, Klárko, klidně bych to vyřešil taky tak. Matěj napsal, já jsem přesně ten typ, co čeká na last minute do poslední chvíle, trochu stres, ale zatím se mi to vždycky vyplatilo. Já jsem to zkusil teprve minulý rok a musím říct, že mi do poslední chvíle třikrát měnili, kde vlastně budu. Není to pro každýho, ale zároveň za tu cenu to rozhodně stojí. Teď už Harry Styles a American Girls právě.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fit.

svým s námi uzavírá druhou hodinku Fine Driveu. Pojďte se mnou do finále. Třetí hodinka je před náma a následující 10 minut budu hrát podle vás. Tak vemte do ruky mobily a pište mi tracky, protože já je budu hrát.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Fine Drive. Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa. Pull my trigger, let me blow
5: your mind. 1 minuta k tomu, to znamená, že startuje 3. hodinka Fine Driveu. No a příští, kde se 9 minut budu hrát to, co vy budete diktovat. Číslo je 724-634-634. Pište mi SMSky na iMessage, na WhatsApp nebo na Instač Fajnu. Časomíra je na 30 sekund a startuje právě teď.
6: 10 minutes for you.
7: 10 minut tvých songů.
8: Máš 30 sekund.
9: Pošli název tvý oblíbený songy.
10: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
9: A rozhodni, jak bude Fine Playlist v následujících 10 minutách hrát.
6: 10 minutes for you.
5: 724-634-634. To je číslo, na kterém právě teď můžete ovlivnit playlist Fajnu. Jako první tady máme Justina Biebera a Beauty and Weed od Leničky. Tak jo, může být. Hned potom Dominik, Bills a Lunch Money. OK, dáme to tam. Co tam dáme do třetice? Máte posledních pár sekund. A do třetice dáme Blackpink. OK, dopisujte další tracky. Třeba se dostanou do velkého finále.
6: 10 minutes for you.

posloucháte 10minutovku podle vás. Tohleto byl Lounge Money Lewis a Bills. Tohle je fajn, před náma třetí track v pořadí Blackpink a Jump. A hned potom nás čeká velký finále. Opět tady mám tři tracky z těch, o kterých jste si psali. Mám tady jeden český, dva zahraniční a jenom ten nejrychlejší, který právě teď zavolá na 724-634-634, tak bude moc rozhodnout o tom, jak tu dnešní 10minutovku zakončíme. Karty jsou hozený, tak je to jenom o tom, kdo zavolá. Tak jo, teď už Blackpink a Jump. 10 minutes for you.

0: Kenya area.
1: Blackpink a Jump. Posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 Minutes for You. Dneska se nejrychleji dovolal člověk, který má dneska svátek. Je to Honza. Čau, Honzo.
2: Čau.
1: Řekni mi, kolik lidí už ti dneska popřálo?
2: Asi 381.
1: Já si myslím, že zrovna svátek Honzy, tak se jen tak nezapomene. Slavíš nějak svátek?
2: Slavím v dopravní koloně a na cestě do práce.
1: Tak to je ideální. Teprv do práce, takže tě čeká noční směna.
2: Ne, 15-minutová schůzka a pak hurá k vodě.
1: Tak to je pohodička, tak to si svátek ještě užiješ. Hele, mám tady pro tebe 3 tracky a jelikož máš svátek, tak budeš moct vybrat, jaký z nich zahrajem v éteru. Jseš na to ready?
2: Jsem ready, dík.
1: Tak jo, tohle jednička. Track s názvem Kisses, varianta číslo 1, pojďme na dvojku. Gufral, Viktor Kal, Mat 2, 1, 3, Shy Lai Lai. A máme tady ještě třetí variantu a to je tahle věc. Zara Larsson a Midnight Sun. Honzo, je to jenom na tobě. Ty můžeš rozhodnout.
2: Je to jednoduchý. Co víc bych si mohl přát než polibky k svátku?
1: To je pravda. OK, dáme tam Kisses. Je někdo, komu bys to rád poslal?
2: Asi nikomu, ať si to všichni užijou po svým.
1: A ať si ty polibky tě prostě dneska večer najdou.
2: Díky.
1: Tak jo, hele, krásný svátek a krásný večer. Měj se hezky, ahoj.
2: Mějte se hezky, čau.
1: Ahoj. 10 minutes for you.

0: posloucháte Fajn ve středu 24. června a mám tady na vás jednu takovou věc. Zajímá mě, jestli tankování je pro vás pohoda, a nebo je to taková lehká panika. Podle jedné nové studie prý naše generace až 62% zažívá při tankování úzkost. A ne kvůli ceně benzínu, to už je takový jako bonus navíc, ale spíš kvůli tomu, že člověk řeší, co když natankuju špatný palivo, co když to celý udělám blbě a co když u stojanu vypadám jako úplný amatér. Upřímně, ono to jako zní jako blbost, ale vlastně to docela chápu. Když tankuješ párkrát do roka nebo si čerstvý řidič, tak to není úplně moment, kdy se cítíš 100% komfortně. Stojíš u auta, koukáš na ty pistole a v hlavě ti běží, ty krásek, já nevím, jestli to je 95 nebo dieselo. Zajímá mě, jestli je tankování pro vás rutina a nebo takovej malej výkon pod tlakem, takový malinkatej stresíček. Napište mi, jak to máte vy na 724-634-634. Fine Drive.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?

0: široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto-polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

0: Fast Boy, Moby, Sophie and the Giants, Last Summer. 19 hodin, 30 minut, to je aktuální čas, posloucháte Fajn a řešili jsme, jestli je tankování pro vás pohoda, anebo jestli je to pro vás malinko stresová situace. Janča mi napsala, já při tankování nasadím main character energy, tvářím se jak odpadlík a představuju si, jak u toho vypadám jako ty drsné automechaničky upatlané od oleje. Za mě pohoda. Tak Janča, věřím, že je u toho stoprocentně sexy. Kuba napsal, já jsem jednou u stojanu otevřel nádrž, vzal pistoli a pak jsem si uvědomil, že vlastně vůbec nevím, co moje auto bere. Takže jo, lehkej stres tam byl. Tak doufám, že jsi to nepokazil a dal jsi tam to, co tam má být.
1: Fajn. Když hudba, tak naplno.

0: Focus Elevate, track, který nám dohrává v 19 hodin 41 minut na Fajnu. A lidi, pokud milujete tracky jako Counting Stars, Apologize, I Ain't Worried, nebo prostě nechcete zažít One Republic naživo, letiště, Letňany, tak poslouchejte. Na našem Instači Fajnu totiž rozjíždíme soutěž o lístky na jejich koncert, který proběhne už 27. června v Praze. Stačí pod soutěžní post označit člověka, který ho by se vzal sebou, a napsat, na jaký jejich track se těšíš nejvíc. A pozor, vylosujeme hned dva výherce a každý získá dva lístky. Takže jestli chceš One Republic vidět naživo, tak mrkej na Instač Fajnu a pojď se zapojit do soutěže. Fine Drive.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: To je boží kuchyň.
5: A jak je praktická.
6: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
4: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
5: Je skvělá. Vyťardo.
6: www.jninteriér.cz.
7: Využijte váš prostor.
8: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
11: Právě dozrál česnek, co má říz.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
13: Chceš pracovat od pondělí do pátku
14: a mít volné víkendy?
15: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

Jindra se s váma loučím. Díky, že jste si se mnou dali 3 hodinky tady na fajnu. Bylo to opět bájo, ale bylo toho dost. Za Mejka mě teď vymění Christine Esposito, kterou znáte z víkendového vysílání a.k.a. Espo. Bude vám hrát jak svoje tracky, jsem zvědavý, co se pro nás přichystala, tak tracky, který ona ráda poslouchá, který inspirujou. Já děkuju, že jste mi dneska psali, volali, bylo to opět boží. Těším se zase zítra od 17 do 20 a krásný večer. Za mě už jenom ty 2 slova. Papalala! Fine drive. Fine drive. Fine.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít i ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh, vždycky fresh. Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.
1: Fajn. Next generation.
2: Next generation.

0: já jsem Espo, posloucháte Next Generation na Fajnu a dalších 30 minut nahlídneme do mýho playlistu. Taky vám budu pouštět songy, které mě baví, inspirujou a taky si samozřejmě dáme nějaké ty moje songy. Nedávno jsem se vrátila z Rock for People a dost si teďka poslední dobou jedu Halsey, přeji se čte jako Halsey, nevím, tak si dáme její song Without Me a taky přidám Šimona Opa se songem Save My Soul, ale začneme mým songem samozřejmě. Pinky Promise právě teď a Fajnu.
1: Next Generation.

0: generation. Tohle byl Šimon Op, jeho Save My Soul. Já jsem Espo, posloucháte Next Generation na Fajnu a teď se podíváme na moje oblíbené klasiky. Adela, zpěvačka, kterou už mám v playlistu nějakou tu dobu, má nový song Red Bottoms a taky si dáme Sofiana Mešmeš a jeho dokonalou novinku Hvězdy. Právě teď na Fajnu.
1: Fajn. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Tohle byl Sofian Mešmeš a jeho hvězdy. Já jsem Espo, posloucháte pořád Next Generation na Fajnu. A teď pojďme na moje oblíbený rockovější songy. Nově vydal Ben Kristoval song s kytaristou kapely Kiss. Ten song se jmenuje Bike Rock a strašně baví, tak to si dáme. A taky si dáme ještě novinku od zpěváka I'm Oscar a ta novinka se jmenuje Emeraldy. Právě teď na Fajnu.
2: Next Generation. Yeah. Something brand new. New music.

0: generation.
1: Number one hit music station.
2: Tohle byl I'm Oscar a jeho novinka Emeraldy. Posloucháte Next Generation z Espo tady na Fajnu. A teď vám dám tip na úplně letní vibe. Vtipný je, že tomu vlastně ani jako nerozumím, ale hlavní je, že to má prostě mega dobrý letní vibe. Je to song Afgazi od Palm Monkey, který jsem objevila by the way díky tanečnici Icy Buchtě, která mimochodem teď tancovala tři Edeny s Evou Farnou. Takže si dáme i Evičku k tomu a její song Neříkej, co má se stát, který je zároveň součástí jejího novýho vydaného alba a ADHD Pop, tak si dáme i song právě teď na Fajnu.
0: Here we go. Number one hit music station. Next generation. Fine.

Eva Farná, její song Neříkej, co má se stát, posloucháte Next Generation na Fajnu, já jsem Espo, no a my se blížíme ke konci a tak jsem si řekla, že na závěr dáme můj song Ticho. Tak pojďme na to, na Fajnu.

0: Generation. Yeah. Fine.
1: Tohle byl můj song Ticho, já jsem Espo, posloucháte Next Generation na Fajnu. No a my jsme u konce. Já vám extrémně moc krát děkuju, že jste tady se mnou dneska byli. Doufám, že jste si to se mnou tady dneska užili. Kdybyste chtěli, tak mě můžete samozřejmě sledovat na sociálních sítích, na Instagramu, na TikToku se jmenuju jako podtržítko Kristy EES. Doufám, že mě tam najdete a samozřejmě mě nezapomeňte sledovat i na Spotify, protože se můžete těšit na třeba další nový songy. Tak jo, tak se mějte hezky a zatím ahoj. We are number one. Next generation. Number

0: Prodigy. Neo Asian
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Vždycky hot, vždycky

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
6: Fajn. Vždycky hot.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.

0: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
1: Music. Fine.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít z něj ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
3: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání, výsledky okamžitě. Genx.cz. Instagram,
0: YouTube,
3: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn Radio.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn.

0: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
1: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
2: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
3: Instagram,
2: YouTube,
3: TikTok,
2: co je zrovna teď in.
3: Fajn, to nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn? Fajn.

zmienić i to, co nie czeka.

Doletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se. Fajn. Vždycky hot.

Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
3: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
4: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. Gen X.cz.

0: To nejzajímavější ze sociálních sítí. Jsme fajn? Fajn.
1: What up, it's Kehlani.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Back to the hits.
1: Right, babe.
0: Fine.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
1: potisk, trička, byla, CZ.
2: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.

Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Music.
5: Fajn.
8: Wow.

Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.